0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět ty křehký limity vlastní osoby. Až pak si vzpomenu, že jsem to nedal. Hudba je ticho, songy už nemám. Že není to cesta, která je třeba. Hlavně

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesty se propojí pohledem na sebe, spočinem v pokoji, lásku má. Tolik se změnilo, to hlavní zůstalo, není to tajemství, jsme tu dva. Až pak se probudím, usměju, řeknu, hledat dál, to není už třeba. Teď jsme tu spolu a to je ta

0: Ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
0: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
1: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. One.

0: Európa 2. 18. Ranní kapúčo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Európie 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Európie 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Európie 2.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
0: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety. Voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
0: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 58.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make a

0: Krásné dobré ráno, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 6. hodina je tady. Káťa Podrazka a zprávy Evropy 2.
1: Je to tak, krásné dobré ráno. Klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Podle deníku The Guardian na to upozornil Světový potravinový program, podle kterého už teď čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze včera organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku. V ní je několik desítek předmětů pro budoucí generace. Stavba tramvajové trati má být hotová v červnu příštího roku. A my už teď zamíříme do regionu.
2: Na Rychnovsku postaví první turbokřižovatku. Bude na státovce u Častolovic směrem na Kostelec nad Orlicí. Zatím tady slouží jako klasický kruháč. Projíždět se bude po plynule vedených, spirálovitě uspořádaných jízdních pruzích, na kterých je zamezeno proplétání vozidel. Tenhle nizozemský vynález má přinést zejména plynulejší a bezpečnější překonání křížení. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Provoz už v tuhle chvíli houstne na D1 ve směru z Brna na Ostravu. Menší kolonu máme hlášenou na omezení na kilometru 196. Pozor taky na silnici číslo 38 u Havlíčkova Brodu. Mezi Brodem a Skuhrovem je omezení, v místě se jezdí kyvadlově.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Zpráva, na kterou jsme všichni čekali, dnešek přinese ochlazení. I když na východě Moravy a Slezska vyšplhají teploty ještě místy k 35, na většině území už naměříme maxima mezi 27 a 32 stupni. V místech, kde po většinu dne zůstane spíše zataženo, bude ještě o trochu chladněji, no a na nebi bude více oblaků v Čechách a místy se dočkáme taky přeháněk nebo bouřek. Tohle k dnešní první čtvrteční zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá i v Česku.
0: Tak holky moje, dobré ráno.
5: Dobré ráno, no tak my to tady budeme, viď? Rozjíždět až do 11 hodin.
0: No úplně rozjetí jsme, wow.

0: Krásné dobré ráno, 6 hodin 16 minut, ladíte Evropu 2, já jsem Koťák, Ivanka je taky ready, Káťa Podrazka je z nás asi nejvíc připravená.
1: No tak jak se to veme, dobré ráno, podle čeho to posuzuješ?
0: No podle té akceschopnosti.
1: Jakože jde to kace líp?
0: No
1: tak
0: ne,
1: jako
0: tak
1: líp vypadá,
0: ty zprávy, ty zprávy byly v zásadě úplně bez přeřeku a teďka ještě koukám ten výraz,
1: děkuju.
0: Je podle mě z nás i nejvíc vzhůru.
1: Je tady asi i díl.
0: Asi je tady i díl.
2: Mám taková... náskok, já mám půl hodinky náskok.
0: No, abyste si Káťu představili, ona podle toho hlasu působí jako velice sympatickým dojmem.
1: Mm-hmm.
0: Možná si až
1: ale
0: říkáte...
1: Ale nevypadá.
0: Kdybyste ji třeba neviděli a neznali, tak máte nějakou představu o tom, jak Káťa Podrazka jako může vypadat. A ona možná i po tom hlase působí jako jedničkářka a je...
1: Ona je skvělá, je skvělá.
0: Ona je svědomitá prostě a...
1: Tento vstup bych nazvala Oda na naší zprávašku.
2: Počkejte, co potřebujete?
0: Ano, je to Odysea na Káťu Podrazku. Řekneme za chvíle.
1: Odysea.
3: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo!
2: To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt.
3: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Všechno, co potřebujete na let.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
7: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda, protože už voda prostě už nestačí. Prostě nestačí.
10: To najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Už tam bude.
16: Nech toho.
15: Raději už tam bude.
16: Přestaň. Štěl mě vedro.
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
19: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
20: Najděte.
21: Fun Play originál série se vrací.
22: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
21: Nová mise.
23: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
21: Nová výzva.
24: Ono se vždycky něco stane.
21: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Fun Play.
25: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
26: Tohle je boží.
25: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
26: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
25: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
27: Zpátky k muzice.
28: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, je 6. srpna, čtvrtek, svátek má Oldřiška a za námi hit, který určil směr K-popu v posledních letech. Mimochodem to je píseň, kterou třeba já a myslím si, že ostatní maminky, jak malých kluků, tak i holek poslouchají třeba v autě. Třeba stokrát
1: za den. Asi spíš maminky malých holek, bych řekl.
0: Mají to rádi, ale i kluci, no, ale tak asi.
1: Ale je to skvělý, já jsem na to koukal loni ve Varech.
0: Lovci prostě démonů.
1: V takový, jako řekně, kocovině. Mm. A říkám si, co to je, lovkyně démonů, tak se jako podívám, proč bych se nemohl podívat na nějakou animovanou pohádku. A teda dostalo mě to, jak oni tam zpívají a zahání ty démony.
0: Je to dobrý. Má to i message a holky mají message takovou, že dostali Oscara za nejlepší píseň, takže. Mm. Takže vlastně je to i na takovém tom poli jakoby kritickým dobrý velmi tady ta píseň Golden. No.
1: Já vás chci seznámit se svým plánem na dnešek. Mm-hmm. A možná na zítřek, to nejsem si úplně jistý. Já si otestuju takzvaný Cindy training, to je crossfitová věc, podle které cvičí Tom Holland, který v posledním Spider-Manovi je jako nabitej.
0: Jako on je nabitej, narmanej. Ale už od malička nějak, no.
1: Není nabitej od malička, to je vypracovaný, on je to plný kluk, mm-hmm. Nebudeme to i dehonestovat.
0: Dobře.
1: A ten trénink se jmenuje Cindy a já vám za chviličku řeknu, v čem jakoby spočívá a vy byste do toho mohli jít jako kdyby se mnou si to vyzkoušet.
0: Tak se těšíme.
1: Tak se těšte.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
5: To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Výhry.
8: Slevy.
7: Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
12: Pozor! Ikonický

0: Mašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kultura-podhvězdami.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To je nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
1: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajeme úplně naposledy. Přijďte.
0: Posledních pět představení zimní pohádky hrajeme na shakespearovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina VPF www.shakespeare.cz.
2: Držíme ti flek i v Pelhřimově. Evropa 2. 105.

0: Oj, to jsem to ale hezky rozjel. Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Máme 6 hodin 46 minut a já jsem vám slíbil, že vás seznámím s detaily tréninku nového Spidermana nebo Spidermana Toma Hollanda, který vlastně říkal, že má takový dobrý trénink, který je koncipovaný na 20 minut a že se vlastně lidé, když se vymlouvají na to, že hele, já nemám na to cvičení čas, tak on říkal, já vám teďka jako nabídnu trénink s vlastním tělem, potřebujete teda hrazdu a je na 20 minut.
1: Ok, ty jsi říkal, že se to jmenuje Cindy. Jako Cindy Crawford? Cindy, takhle?
0: Skutečně, ano.
1: Jmenuje se to Cindy.
0: Jmenuje se takoby Cindy. Mm-hmm. No takže 20-minutový časový interval, ve kterém musíte odbavit co nejvíc kol, takových, jakoby takovou trojkombinaci cviků, která spočívá 5 přítahů na hrazdě, 10 kliků a 15 dřepů, a to všechno bez zátěže.
1: Já udělám 5 přítahů, pak jdu dolů.
0: Ano, uděláš 5 kliků a pak 15krát uděláš dřep.
1: Uh-huh. A to kolikrát?
0: A to je jedno kolečko, tohle. Uh-huh. A teď ty těch koleček musíš narvat do těch 20 minut úplně co nejvíc.
1: Jo? Okay.
0: A teďka jsem teda poslouchal toho Toma Hollanda, jak to říká v nějakém rozhovoru. A já říkám, no tak dobrý, tak jakože technicky to náročný není. Ale říkal jsem si, kolik on jich jako teda dá?
1: 20?
0: On jich dá 27. No počkej, ale tak jenom, chápeš, no tak už jenom do minuty, už jenom do minuty tohle udělat, je takový, jako že budeš jako zafoukaná, zadejchaná.
1: Takže on to dá za 40 vteřin třeba, takhle fakt jde
0: tak,
1: asi
0: jo.
1: To je.
0: No ale jede to 20 minut v kuse, takže bez pauz. Mm. Dobré.
1: Doplňující dotaz, pane učiteli, co když neumím přítah?
0: Ptejte se.
1: Ani klik teda, a vlastně ani ten dřep.
0: No tak to tady musíte zůstat po vyučování. Evropa
2: 2, 80. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Dvě minuty po 7. hodině 6. srpna, čtvrtek, svátek má Oldřiška, teď už zprávy a Katka Podraská.
1: Krásné dobré ráno. Lidí, kteří se nemohou dovolit zajet někam alespoň na týdenní dovolenou v Česku, dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 lety bylo téměř 41%, před 10 roky to byla necelá třetina. Loni se jejich podíl ustálil na 19%, meziročně ale mírně o 0,5% bodu vzrostl. Vyplývá to z dat Evropského statistického úřadu Eurostat. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství v Praze. A teď už zamíříme za Luckou.
2: Téměř kompletní česká beachvolleybalová špička se koncem srpna představí na turnaji v Brně. Na sokolském koupališti nastoupí po roční pauze i mistr světa z roku 2023 Ondřej Perušič, který bude s netradičním spoluhráčem Jakubem Šépkou plnit roli nasazených jedniček. Včetně kvalifikace se na turnaji objeví 6 mužských i ženských tuzemských párů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy Besiktas Istanbul. Pokud by se východočišům podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin.
3: A já si myslím, že oni to urvou.
1: Já taky myslím.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Provoz aktuálně houstne na D1 ve směru z Brna na Ostravu. Menší kolonu máme hlášenou na omezení na kilometru 196, no a pozor taky na silnici číslo 38 u Havlíčkova Brodu mezi Brodem a Skuhrovem. Je tady omezení a v místě se jezdí kyvadlově.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek nám přinese ochlazení, i když na východě Moravy a Slezska vyšplhají teploty ještě místy k 35 stupňům. Na většině území už naměříme maxima mezi 27 a 32 stupni. V místech, kde po většinu dne zůstane spíše zataženo, bude ještě o trochu chladněji. Na nebi bude více oblaků v Čechách a místy se dočkáme taky přeháněk nebo bouřek. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje i včas koťákem. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europol, Elefant, Europa, Paco, Cash, Europol, Europa,
3: there, stay tuned. Maximum Muzini. Tak my se v této hodině podíváme na Ashtona Kutchera a taky na Formuli 1 a pár zajímavostí. K tomu nebude chybět maximum muziky Evropy 2. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Evropu 2, za náma LP. Já teda nevím, co vy, ale já když slyším teď LP, která je mimochodem skvělá skladatelka, zpěvačka, taky složila spoustu písní pro i ostatní interprety, no tak ona chodí s naší holkou, s Češkou,
1: ano.
0: S moderátorkou, s Miskou.
1: Je to tak a její přítelkyně jí nutí občas na česká slovíčka. A je to vlastně jako velmi, je to velmi zábavný tohleto jako pozorovat.
0: Ale hezký pár.
1: Ježiš, a teď si ale představte, že třeba Káťa Podrazka si ochočila jako DiCapria a nutila ho prostě říkat.
0: A proč ne já?
1: Říkat, no nejsem si jistý, jestli seš jeho typ. Jasně, že seš, to byla sranda.
0: Ale tak Katka má DiCapria.
2: Ty bys ochočila jiný zase.
0: A koho já mám?
1: Ty bys, já nevím, počkej, tak Goslinga třeba?
0: Ne,
1: Henry Cavilla. Toho bych ti dal.
0: Dobře. Taky teď už jsem v pohodě.
1: Henry je alfa. Tak holky, mám tady téma, který vás bude velmi bavit. Každý má nějaké povolání, to povolání nějak placené a my jsme v kategorii Formule 1. Drahá auta, máte rádi?
0: Ale tak
2: mě to nějak nebere.
0: Tak podívám se někdy omylem nějak, no.
1: Tak když byste si chtěli vybrat třeba řekněme nějakou pozici, nějakýho pána z Formule 1, tak já vám řeknu, kolik berou peněz.
0: Jo? Já chci Lewise Hamiltona, ten se mi líbí.
1: No a to já nechci mluvit o konkrétních jezdcích, ale o těch pozicích, které jsou součástí stáje Formule 1, jo? Představte si třeba Ferrari. Tak mechanici, běžní mechanici ve Formule 1 si mohou vydělat přibližně 1,4 až 1,7 milionu korun ročně, vedoucí mechanici 2,3 milionu. Jo, inženýři strategové mají 2,8 milionů korun, někteří ti dobří mají ještě o trochu víc.
0: Jenom?
1: Týmoví manažeři 4,2 milionů až 6,3 milionů korun, jo. Chci říct, že to má pointu, jo, abyste si nemysleli, že vás tady budou takhle ubíjet těma částkama. Šéfové týmu si mohou podle velikosti týmu, výsledku a bonusů vydělat přibližně 21 milionů až 357 milionů korun. Manažeři týmu, jo, prostě McLaren, Ferrari a tak dále.
2: Piloti, pojď k pilotu.
1: Ale nepočkej. Tady je kategorie, která je skoro ještě nad piloty. A to jsou konstruktéři aut. To jsou ti pánové, co to navrhnou. Špičkoví konstruktéři aut si mohou vydělat 675 milionů až 900 milionů korun ročně za to, že nakreslí nějaký autíčko.
0: Katko, víš, kde nás teď vidím? My jsme Umbrella Girls noví. No jako proč ne?
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
4: To vás rádi vidíme.
3: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
5: Máte chuť na ledový hit?
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
8: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
5: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
9: Voda už prostě nestačí.
10: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Já jsem Koťák, je tady taky Ivanka, Káťa Podraská. Máme se dobře.
1: Dobré ráno, máme se dobře, smějeme se tady, už jsme po snídani. Já myslím, že jsme se trošku probudili.
0: Je to tak. Mám tady pro vás téma, které je trochu ošemetné v tom, že já tady budu říkat slovíčka. Budu po vás chtět holky, abyste mi řekli, co si myslíte, že to slovo, ten archaismus, řekněme, znamená, ale podotýkám, že některá ta slova se dneska ještě stále používají, akorát už v trochu jiném významu, který může působit sprostě, byť to vlastně sprostý slovo asi není.
1: Ne, já rozumím.
0: Nebo takhle uvidíme, to nám řekne Česká rozhlasová rada, až po tomhle tom vstupu ozvou, přesně tak.
1: No tak pojďme.
0: Tak jdeme na to. Random staročeská slova. Tak co to je, kdo je ochmelka, ať se zahřejeme?
2: Ochmelka?
1: To je nějaký ochlasta.
0: Ochmelka je opilec, správně. Ale jdeme o level dál, kdo je archipota? Archipota. Archipota je...
2: Já znám jenom despotu.
0: Despotut, to jsem já. Archipota je úhlavní ožralec, final boss hospody. To je archipota. To je ten člověk, který tam prostě zůstává úplně poslední.
1: Dorána, pojďte ještě jednu rundu.
0: Kdo je kokeš? Kdo nebo co je kokeš?
1: Je to dealer?
0: Ano, to se trochu navízí, ale kokeš je mužský pohlavní út. Je kokeš.
1: Ne, to se fakt říkalo.
0: Představa, že mi někdo řekne, no to je jedno.
1: Ukaž kokeše.
0: Ukaž kokeše. No. Tak teďka pozor, teďka přichází to
1: malý bobeš.
0: Inkriminované slovíčko, co znamená...
1: No, ne...
0: Já to řeknu, šuka. Co to znamená?
2: Ale tak jasný.
0: Co to znamená?
1: Hledat.
2: Uklízet, ne?
0: Ne, ne, ne, pobíhat sem a tam nebo dělat drobné práce. No, takže
2: a
0: vlastně
2: to dělám furt.
1: A to my děláme pořád.
2: Já to dám furt.
1: My to děláme pořád.
0: Jak to tak Káňa říká? A co ty, co jsi dělala včera celý den? Já jsem včera celý den
1: mukala
0: jenom. Jo, super, jakože. Tak. No. Kdo je flamendr? Kdo nebo co je flamendr?
1: Flamendr je takovej člověk, co to umí se ženským, jako Kasanova.
0: Ne, flamendr je noční hýřil,
1: no?
0: Který se vrací domů až ráno.
1: No ti to říkám.
0: Vlastně může to být, můžou za to možná i holky.
1: To jsi vždycky říkal, že jsi takový flamendr, jakože někde paříš a možná i s ženskýma.
2: Tak, tak.
0: Teďka je teda něco, v čem možná uvidíme trošku víc tebe.
1: No dovol.
0: Hubatice.
1: Jako, je to někdo, kdo pořád je hysterka?
0: Ne, drzá, upovídaná no, žena.
1: Hysterka. Jako, a teď jsem začíná být uražená.
0: No pak už tady máme...
1: Tam ta si prostě pobíhá po světnici a já jsem hlubatá.
0: Přesně. Máme tady mudrlanta ještě.
1: To seš ty, no.
0: Mudrlant jsem já.
1: Jako někdo, ví všechno, ale neví nic.
0: Jo takhle, jasně, někdo, kdo má chytrou odpověď na všechno. Ale není tady napsáno, jestli to je pravda, nebo jako, jestli si vymýšlí. No a poslední dva kousky, tady mám kolohnát.
1: Velký,
0: neohrabaný člověk.
1: Ano.
0: A potom tady mám kokot.
1: Ježiši Maria.
0: Ale to je prej kohout, jo? Mě tak občas říká, já jsem kotek, tak mi tam občas přidají to jedno ko navíc.
2: Jo.
0: Takže ale jsem kohout, chci
1: kok
0: říct.
1: Jako kok.
3: Máte chuť na ledový hit?
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
7: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
13: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Range Raptor máme skladem a ihned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
14: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
15: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
14: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
16: A je, to jsou tyhle ty věci.
14: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
17: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
14: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

Spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.

0: Thomas Robin, Rescue Me, Evropa 2, 7 hodina 48 minuta. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, budeme teď trošku romantičtí. Jestli někdo je taky romantický, je to nakonec jeden zápasník, kterého sleduju na Instagramu, myslím, že ty taky. Říká si Baba Jaga.
0: A Vašek Mikulášek.
1: Dobrý den. Ten mi často přijde docela vtipný. A ten teď otevřel téma na Instagramu nejlepší místa na rozchod. On tam dává jako pak nějaký fotky jako převzatý jako z jiného serveru, že blbý se v nějakých obchodech jako konkrétně rozcházet a tak, ale já jsem na to konto tady Vaška, Baby Jagy, a jsem začala přemýšlet jako kdy se mnou někdo rozešel, teda jestli vůbec, no takže ano,
0: kdo
1: rozešel.
0: By mohl spáchat tak strašný hřích a okrást se o tvojí celoživotní pozornost, Ivanko, to vůbec nechápu.
1: No tak zdravím Michala. Michala Miško byl ze Slovenska a ten, já jsem vyrůstala sídliště Řepy v Praze.
0: Naozaj.
1: A ten, naozaj. A já jsem byla docela zamilovaná, musím říct. Byl to snowboardák, byl dobrý a ten mě pozval, jestli znáte pražské toto sídliště, tam je takový bowlingový klub, který se jmenuje, možná už se tak nemenuje, myslím, že se jmenoval Manta. A tam se scházeli všechny rande, jakoby, jo. Vlastně na tom sídlišti, když jsi tam přišel, tak si, vždycky, když tam někdo seděl s klukem, tak si věděl, jako, to je prostě pár.
0: A ty sídliště Řepy, to je, jako, bo já vím, že je tady jako jižní město, jaký legendární, a sídliště Řepy má taky nějaký specifikum?
1: No, jenom jsem tam vyrůstala já.
0: Dobře, jasně. Máš tam pamětní desku.
1: Ale bylo to velký sídliště, základka super, tak, nebo víc základek. Tak a najednou sedím v té Mantě a tady s Myškem, s kterým plánuju už budoucnost děti a svatbu a tak, tak jdeme na bowling do Manty. Mm-hmm. A on, prostě nám, jakoby než ta dráha byla volná, že tam ještě někdo hrál, my jsme si opravdu měli jít zahrát bowling, tak říká, tak nemůžeš si se mnou teď sednout tady, říkám, no jasně, tak dáme si předtím ještě nějaký snack, že říkali, dráha bude volná až za půl hodiny. A on, když jsme si objednali, jak se mnou rozešel.
0: Využil to.
1: Prostě řekne jednou.
0: Říká, to člověk nečeká.
1: Ne, no počkej, nečeká, a hlavně nečeká, že pak s ní budu muset hrát ještě bowling. Jakože, on jenom, hele, mně připadá, že to nefunguje. Ty jsi nějak víc nadšená, než jako já jsem nadšený. Já od toho vztahu čekám víc a já říkám, ty se mnou rozcházíš, a on asi jo, ale já chci být kámoš dál.
0: Já říkám, ona si chtěla, abyste zaplatili tu dráhu na půl, ne? Nebo něco.
1: Já říkám, to budeme teď hrát ten bowling, my jsme hráli bowling. A já ti říkám, já jsem dělala, že jsem strašně nad věcí.
0: Ty jsi brečela.
1: Ne, nevrečela. Já jsem si to fakt nechala normálně na... Já říkám pak, že už musím jít a fakt do toho východu jsem si to nechala. Ale vím, že hrajeme bowling a já si v duchu říkám, tebe s něčím, ty zmetku. Vyhrála jsem.
0: Opravdu.
1: Strašně jsem vyhrála a to mi to vůbec nikdy nešlo.
0: Tak prosím vás, přispějte i vy svými historkami o tom, kde rozhodně není vhodné se s někým rozcházet, protože rozejít se s někým a pak s ním hrát 2 hodiny bowling, to je teda světový unikát.
1: Je to hnusný, hnusný. Evropa 2,
2: 80. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: 82 a 105,5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Maximum tvý.

0: Pam Rabbit zpívá o úzkosti v éteru Evropy 2, ale dneska by mělo pršet, takže přijdou i nějaké pozitivní kapičky.
1: No, doufejme, to jsem řekl nádherně. S Katkou Podraskou teď.
0: Pozitivní kapičky, já se moc omlouvám, Káťo.
1: To teda...
0: Zachraň to.
1: Pojďme.
2: Ne, ale hezky si začal, protože já vlastně navážu. Hezké ráno. Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. A teď smutná zpráva. Policisté totiž našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají. Policisté našli tělo včera večer. Informovali o tom dnes na sociální síti X. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
3: Chlum u Třeboně se proměnil v obří parkoviště. Auta stojí na chodnících i uprostřed křížové cesty. Důvodem je nová atrakce. Situaci v dopravě podle starostky komplikují také to, že zámecký park, který donedávna sloužil jako průchozí zkratka mezi Horním a Dolním Chlumem, je dnes oplocený a nepřístupný. Místní tak musí areál obcházet přes frekventovanou křižovatku bez chodníku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Zhruba 5 tun kokainu se podařilo tento týden zabavit v Portugalsku na palubě kontejnerové lodi. Droga byla zajištěna během společné operace portugalské policie, armády a vojenského námořnictva na základě vyšetřování, na kterém se podílely i Británie a Španělsko. Zatčeny byly 3 osoby neupřesněné cizí národnosti, informovala o tom agentura AFP.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor, si dejte aktuálně na D7 na 18. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady osobní auto s defektem. Pozor taky na silnici číslo 38 u Havlíčkova Brodu mezi Brodem a Skuhrovem. Je tady omezení, v místě se jezdí kyvadlově a zdrží vás to přibližně na 15 minut.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnešek přinese ochlazení, když na východě Moravy a Slezska vyšplhají teploty ještě místy k 35 stupňům Celsia. Na většině území už ale naměříme maxima v rozmezí 27 až 32 stupňů. V místech, kde po většinu dne zůstane spíše zataženo, bude ještě o trochu chladněji. Na nebi bude více oblaků spíše v Čechách a místy se dočkáme přeháněk nebo bouřek. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje i včas Koťákem.
0: To bylo naprosto fantastický
1: správařský
0: výkon.
1: To byl krásný.
5: No, my už jsme v minulé hodince probrali, co znamená archaismus a jaké archaismy existovaly a existují. Teď budeme probírat latinské rčení nomen omen. Co to je už za chvíli na Evropě 2?
4: Evropa 2.

0: Ano, Tones and I a taky Evropa 2. To posloucháte, taky posloucháte Koťáka a mou maličkost Ivanu. My jsme včera vysílali s Katkou Říhovou, která nás vzdělala v jednom slovním spojení a to je nomen omen. Ne, že bych to nikdy neslyšela. Veď, slyšeli jsme to asi, ale říkali jsme si, co to vlastně...
1: Slyšel jsem to vícekrát, musím říct, že teda zdravíme takhle na dálku i Leoše, protože jeho jsem se tady nedávno zeptal, říkám, co to znamená jako žába na pramení? Taky to je věc, kterou vlastně jakoby znám, ale významově, co znamená sedět jako žába na prameni, jsem se jako nedal do souvislostí. Takže
0: chci ty jsi musel zeptat, že Leoš ti říkal, ty jsi jako žába na prameni.
1: A já.
0: Jo, děkuju.
1: Děkuju, nebo mám být naštvaný? Děkuju, tak ano.
0: Tak my víme od včerejška, co je to nomen omen. Doslova to znamená, že jméno je znamení a že ve jménu je nějaká předzvěst. Myslíme tím teda příjmení, jo. A používá se teda tehdy, když se zdá, že něčí jméno fakt výstižně odpovídá jeho povaze, povolání nebo osudu. My jsme včera se k tomu dostali tak, že myslím, že ty jsi říkal, že čteš něco od Milana Kundery. A Katka Říhová říká, no, no to byl docela teda ale prasák vlastně, jako jo. On to má hodně jako do erotičná.
1: Hodně těch povídek erotické laděných.
0: A Katka říká, no ale tam platí nomen omen, když se zamyslíte nad tím jménem Kundera. No, a takhle jsme se k tomu dostali a začali jsme se zamýšlet nad našimi jmény. Nad tím jsem se zamyslela teď s chatem GPT, pobaví tě podle mě jedna věc. Chatu GPT se ptám, pokud mluvíme o omen omen,
1: nomen omen.
0: Nomen omen, prosím, co znamená jméno Kotek, Chlupová a Podrazka? Tak na Podrazku mi zatím neodpověděl, ale odpověděl mi. Pokud se ptáš na tyto konkrétní známé osoby, tedy Vojtěcha Kotka a Terezu Chlupovou, tak to ti to za chvíli řeknu.
2: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Příjemný poslech Maxima muziky Evropy 2. My jsme tady řešili a řešíme definici nomen omen.
1: Ano.
0: Což tedy, jak už tady Ivanka prozradila, je, když vaše příjmení znamená předzvěst nějakého vašeho
1: buď znamená vaší,
0: charakteru třeba.
1: No, vysvětluje vaší povahu, nebo váš charakter, jak říkáš, nebo třeba vysvětluje vaše povolání, nebo osud. Dejme tomu, abych to vysvětlila, když se někdo jmenuje pekař, tak vlastně se jmenoval, když poprvé se někdo jmenoval pekař, tak pravděpodobně proto, že byl pekař.
0: Ano.
1: A pak je těch pekařů spoustu.
0: Honza Zedník byl pravděpodobně zedník.
1: Paní třeba. Květová byla zahradnice. Ano, nebo ano. Někdo s jménem Veselý byl pravděpodobně asi Veselá kopa, že?
0: Paní Chlupová.
1: Paní Chlupová jsem teda já, aby to ještě posluchači pochopili, já jsem Kulhánková sice teď, ale narodila jsem se jako Chlupová, já bych začala u někoho jiného, kdo je teď tady s náma. To je naše bezchybná, úžasná, ale... paní Podrazka, jo.
0: Tady, ono ano, to její jméno, opravdu zajímalo.
1: Její jméno zavání, ne spíš jako nějakým povoláním, ale možná nějakým charakterem.
0: Vlastností, že?
1: Ale teda to mě strašně zklamal ChatGPT a vlastně i celý Google. Já jsem, když mě ChatGPT tak zklamal, tak já jsem se snažila najít pro Katku opravdu, že Podrazka znamená něco.
2: A že tě podrazí.
1: Že mě podrazíš prostě a nic. Hele, toto příjmení je méně časté a jeho původ není úplně jednoznačný a může souviset se starším příjmením Podrazka se S. Ty jsi ze Z, viď?
2: Jenom Zetko,
1: které pravděpodobně vzniklo podle místa původu nebo z dnešní zaniklého či nářečního výrazu. Takže vlastně mi to úplně...
2: Takhle, není to zajímavý.
1: Není to zajímavý, ale jestli něco je zajímavý, tak je kotek. Že tady je můj kolega. A je to, kotek totiž je nejčastěji se vykládá jako zdrobnělina pro slova kot, což je starší označení pro kocoura.
0: A jo, kocoure.
1: Víš, jak se říkalo, ale víš, co se opravdu říkalo ve staročeštině, když je někdo kot, že fakt jako, říká se to jako teď, to je kocour. Jakože v dobrým. Někdo jako Casanova, takový jako hezký, sexy chlápek, nějaký prostě sedlák sexy. Který něco jako dělá, tak to jsi ty.
0: Ono se to teďka, Ivanko, úplně nabízí, že bych tě to měl jako kolega, kolegiálně hezky vrátit, jenomže ty ses jmenovala Chlupová,
1: no,
0: takže
1: a to je bohužel,
0: jak z tohle toho udělat lichotku.
1: Ženská podoba příjmení Chlup, což je můj táta, původně šlo nejspíš o přezdívku pro člověka s výrazným ochlupením a hustými vlasy. No a co?
0: No a ten single se jmenuje Giant, což by taky mohlo být.
1: Chlupatý Giant.
3: For your unrequited love.

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
11: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
12: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
11: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
13: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
11: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
8: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
11: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
15: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer.
16: A tak je to věta o jednom slově. Věta hulá debilní povolení.
11: Na Evropě 2.
17: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, neboli holka odvedle. Tak holky odvedle, mám tady téma, do kterého musím zapojit i Káťu trošičku, no. Protože měl jsem nedávno v talk show jako hosta Františka Prachaře a František Prachař je syn tý Prachařovic dynastie, okouzlující 18-letý kluk, hraje na Španělku, je prostě jakoby dobrý.
1: Je dobrý.
0: Ale dojímá se velice jako zajímavýma věcma a tyhle ty lidi já miluju. Já miluju absurdní jakoby diskuze. Tak František jedno z témat, který mi říká, hele, myslíš si, kdyby si z letadla vyhodil mravence, jako myslíš si, že by dopad jako na zem a jako zabil by se? Tím pádem z toho letadla ten mravenec. A já mu říkám, Františku, já nevím. A on ho nezabil. Nezabil tam ten odpor toho vzduchu a ta váha toho mravence versus, nevím, ten dopad.
1: Jo, ale zase ten tlak a ten vzduch jinak funguje, ne?
0: Tak jako jasně, tak někde v 10 kilometrech je, nevím, minus 50, tak jako asi by třeba umrz. Ale tam jde o to, že ten pád by toho mravence údajně nezabil.
2: Tak vy tam probíráte takovýhle.
1: Ale chudák ten mravenec, jak je malinký, lehoučkej, on by prostě tak strašně pomalu padal.
0: Padal,
1: to by bylo hrozný.
0: Chudáček.
1: Mravenec jenom po týdnu, tak jsem jako by zase na té zemi.
0: Nepotřebovali padák.
1: Ferda.
0: Nepotřebovali padák. No a druhý téma, který tam vlastně František otevírá, on říká, hele, počasí. Máme 35 stupňů, plácnu, jo? A říká, no a potom tím mnohdy ti zprávaři říkají, no a pak tam je taková pocitová teplota.
1: Ano.
0: A on říká, jo? A kdo tu pocitovou teplotu jako určuje? To tam jako venku je nějaká podrazka na tom, na té terase a říká, no dneska 35, ale teda pocitové 42. Fuj.
1: Nebo 32, není to tak hrozně. To bys měla fakt vědět. Ty si počasí dělala už taky všude.
0: Jo. Hele, když ještě nebyly teploměry, co dělala.
2: Já tady mám takhle pocitově to s vejplatou. Chodí mi nějaká vejplata, ale pocitově mám půlku.
0: Tak o tom, jak se určuje pocitová teplota, to si řekneme už za chvíli, ale máme slíbené doslova mrazivé počasí na následující hodiny a dny.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s mrazivým počasím v Česku. Pane vrchní, ještě si dáme dvě piva.
4: Dejte nám dva prcky na mě.
3: Jo. Kámo, ty jo.
4: Co je?
3: Venku mrzne čím dál víc.
4: Ty jo, co tomu říkáš, to
3: no,
4: je vy.
3: Já jsem úplně hotový z toho, ty jo. A moje ženská nedělá nic jiného, než že čumí přes okno, člověče.
4: Fakt, jo.
3: No, jestli to takhle půjde dál, budu jí muset asi pustit dovnitř, ty jo.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
2: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: 9 minut před 9 hodinou posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Já jsem Koťák.
1: Já jsem Ivana.
0: No, já jsem byl nedávno v Antwerpách. Ne, že bych se chtěl jako chlubit, ale tak cestování je taková oblíbená kratochvíle každého jednoho z nás, řekl bych. A musím říct, že častokrát mě vlastně překvapí ty města, které nejsou ty úplně nejznámější. Mm-hmm. Já nevím, plácnu jako, já nevím, prostě Amsterdam, ale když potom jedeš do nějakého městečka, který je trochu menší, tak zjistíš, že je to takový taky hezký v podstatě. No. Mm-hmm. Takže Antwerpy se mi hrozně líbily a vlastně mě to donutilo takovou oklikou se dostat k myšlence. Šel jsem tam po takové ulici, která působila víceméně jako taková pěší zóna a říkal jsem si, ježišmarja, ty Antwerpy jsou tak krásný. Tady je tolik jakoby unikátních obchůdků jednotlivých. Tamhle prodávají hrníčky, tamhle příbory, tamhle plakáty, tady starý hudební desky a říkal jsem si, wow, tyhle to v té Praze podle mě jako nemáme, jo. Teď se nechci nikoho dotknout, ano. Ale prostě mi přijde, že když tak jako jedu Prahou, tak ty nejčetnější obchody, které tady můžeme nalézt, tak jsou, já nevím, květinářství. Já u nás na ulici 4 květinářství.
1: Je pravda, že když je ta ulice trošku delší, tak jsou tam minimálně 2-3 květinářství.
0: Ano, dále, oční optiky. Všude jsou oční optiky, já nevím.
1: Jako kdybychom byli národ, který je prostě jenom vlastně blind celý.
0: Přesně tak, oční optiky, potom co mě napadá, lékáren, jo, já si říkám, já normálně teďka jsem si objednával něco jako do lékárny a chci si to objednat jako na flóru, ale tam normálně ty dvě lékárny od stejného distributora jsou prostě 250 metrů od sebe. No. A teďka k tomu připočtěte ty večerky, ono se dneska nesmí říkat vietnamské večerky, ono prostě večer.
1: Tak jestli to nemá říkat, tak to neříkám.
0: Tak to neříkám. A u nás normálně na ulici na 300 metrech jich je jako 6.
1: No ale ty večerky mají jedno společné a to je, že tam je takový ten...
0: Jsou spojený tunelama.
1: Ne, že tam je hodně těch produktů, že jo? Takže je to takový hodně jako variabilní obchod.
0: No počkej, jako
1: ale,
0: já...
1: Ale máš pravdu, že ty optiky, ty květinářství a co jsi ještě říkal? Lékárny. Hele, lékárny, tomu bych se moc... Je na tom vidět asi, že jsme docela vyspělý stát, protože když máš lékárnu na každém rohu, tak je to podle mě fajn.
0: Jako fajn to je, ale rozumíš, já bych těch 200 metrů zvládl dojít. Já jsem teďka zmatený
1: bez
0: a nevím.
1: Bez imaginu, přesně.
0: Já jsem teďka zmatený, že já vlastně nevím, do který z těch lékáren jsem si to jako objednal. Ale říkám si, je mi to jedno, oni jsou 200 metrů
1: takový
0: od sebe.
1: Takový na floře tady ta nebo ta o 10 metrů, ale počkej, já jsem se ptala chatu GPT, proč jsou psychologicky ve tvý hlavě na každém rohu a řeknu ti to za chvíli.
0: No a my si dáme něco, co je trošku messy.
1: Pak se nedívte, že jsou lékárny na každém rohu. Když je nějaká písnička, která se jmenuje Messi.
0: Ale tohleto, tenhle ten single já teda opravdu miluju. Hmm. Ještě víc ho mám raději z toho mýmu od toho plešatýho pána, co to zpívá v Chorvatsku na dovolení. To si dejte.
1: O tom si musíme ještě něco říct.
0: Lola Young.

0: V minulém vstupu jste se dozvěděli, že Česká republika má velice rozvinutou síť optik, květinářství a taky lékáren. Posloucháte Evropu 2. Máme 2 minutky, které nás dělí od 9. hodiny.
1: Takhle, ty si řekl, že ta síť tady těch prodejen je u nás ve větších městech docela rozšířená, ale já jsem se zeptala opět internetu, vlastně proč. A ChatGPT mi řekl, že to spíš vypadá, že jsou na každém rohu, ale že je to psychologický efekt, protože tyto provozovny bývají na frekventovaných ulicích. A to seš ty přesně, který prostě se pohybuje. Hele, ty pak říkáš, no tý Vinohradský, na tom Jiřáku, no na jasně. Tom Smícháči, tam je spoustu optik, no protože to je prostě frekventovaný místo, kde můžou klidně být ty dvě lékárny a tak. Takže ono si pak na těch náměstích a v těch centrech si všimne člověk, že je tady těch prodejen prostě víc než třeba účetních kanceláří nebo prostě prodejen s nevím čím, no.
0: No a tak to ale vypadá, že jsi narušila jako moji teorii, no, která je vypadá. Velmi zajímavá. Já už jsem o tom chtěl napsat nějakou dizertačku a teď jsi mi to tady lehce rozstřílela.
1: Narušila, jakoliv, ale jo. Já ti dám takový kvíz do příští hodiny.
0: Ale já chci se vrátit do 20 let zpátky, kdy se dobří lidé v hospodách prostě hádali do krve o nějakých tématech, prosazovali si svou a nemohli zapnout ten stupidní chat GPT, který jim řekl, kde je pravda.
1: Ty mě urážíš, že nemám svůj mozek. Tak urážíš mě, já ti něco řeknu.
0: Posloucháte Maximum muziky s Kuntákem, s Ivčou a s chatem GPT.
1: Já jsem ti fakt chtěla něco říct.
0: Řekneme si to po 9. hodině. Jo, teď už jo. Martin Garrix, Bon, single No Sleep a za chviličku Káťa Podrazká se zprávami.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, Káťa Podraská je připravená. Tak jo, pojďme na zprávy.
1: Krásné ráno. Nadcházející 12. srpen se ponese ve znamení hned dvou neobvyklých astronomických úkazů. Částečné zatmění slunce, k němuž dojde těsně před jeho západem, a meteorický roj Perseidy. Jeho nejsilnější fáze přijde jenom krátce po zatmění a bude viditelný odkudkoli. Silná erupce sopky Fuego nedaleko metropole středoamerické Guatemaly skončila. Úřady kvůli tomu nechaly evakuovat 1700 obyvatel. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní zároveň začal návrat obyvatel do vyklizených obcí poblíž vulkánu. A teď už Lucka.
2: Na Rychnovsku postaví první turbokřižovatku. Bude na státovce u Častolovic směrem na Kostelec nad Orlicí. Zatím tady slouží jako klasický kruháč. Projíždět se bude po plynule vedených, spirálovitě uspořádaných jízdních pruzích, na kterých je zamezeno proplétání vozidel. Tenhle nizozemský vynález má přinést zejména plynulejší a bezpečnější překonání křížení. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu Finsku 4-5 a do semifinále nepostoupila. Dvakrát skóroval Maximilian Mareš. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí a v noci na sobotu od 3 hodin budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D1 ve směru z Prahy do Brna, konkrétně na kilometru 91 v připojovacím pruhu z Humpolce. Pozor taky na dálnici D4 s Příbrami do Prahy, jsou tady dlouhé kolony za sjezdem na Řitku. Na 9. kilometru u Jíloviště totiž provoz brzdí stavba mostu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek by nám měl přinést ochlazení, i když na východě Moravy a Slezska vyšplhají teploty ještě místek 35 stupňům Celsia. Na většině území už naměříme maxima v rozmezí 27 až 32 stupňů Celsia. A v místech, kde po většinu dne zůstane spíše zataženo, bude ještě o trochu chladněji. Na nebi bude více oblaků spíše v Čechách a místy se dočkáme přeháněk nebo bouřek. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i Včas koťákem. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europa, you're listening to Europa 2, Cash Europa, Europa 2, stay tuned. No a o tom, jestli budeme pokračovat až do 11. hodiny, rozhodne kvíz, který provedu za 15 minut. Koťáku, těš se, boj se, možná to pro tebe dopadne dobře. Evropa 2. I'm here sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life.

0: 6. srpen na Maximum muziky Evropy 2, máme čtvrtek, to je den filmových premiér a pochopitelně i novinky Maxima muziky, těch je tady celá řada. I s těmi vás v těchto dvou hodinách seznámíme.
1: Teď zněl můj kolega tady Koťák, že vůbec není nervózní, ale myslím si, že musí být, protože já jsem už před pár minutama říkal, že mu budu dávat nějaký kvíz, který určí, jestli spolu budeme vůbec dál spolupracovat možná.
0: Já jsem nervózní z tebe, zrovna se mě nedávno někdo ptal, jako co seš, a já jsem se snažil prezentovat tvoji chytrost, říct, ona, no ona je taková renesanční ta Ivča a ona je dokonce snad i magistra, ale já vlastně vůbec nevím, čeho ty seš magistra.
1: To si teď říkat nebudeme radši.
0: Dobře, dobře, tak to přeskočíme.
1: Magistra ti teď nabízí jednu otázku, když správně odpovíš, tak mě můžeš mít dál rád a já tebe budu mít dál ráda.
0: Soutěživej, sakra, dobře.
1: My jsme se tady bavili o tom, proč je v České republice tolik lékáren, květinářství a optik. To si řekl totiž ty.
0: A večerek, ano.
1: A večerek. A že si prostě chodil tady tuhle po městě a jsi říkal, ty vlastně optika na každém místě, květinářství na každém místě, lékárny na každém místě. Dneska je pro mě jako jeden speciální den a já se tě, ale ty si nech prosím tě nerozmyšlenu, než že teď něco plácneš. Mm-hmm. Já se tě ptám, kdybys mi měl dnes něco koupit, dnes, speciálně dnes, do jakého z toho obchodu bys šel? Je to hodně složitá otázka,
0: je to
1: trošku takový chyták, protože dnes je pro mě speciální den, kdyby se dnes měl jít buď do lékárny, optiky nebo květinářství, do jakého obchodu bys šel. Pust tam nějakou píseň, já teď odejdu na toaletu, až se vrátím, řekni mi správnou odpověď, prosím.
0: Ježiš, to je určitě nějaký chyták.

0: Jason Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Conley, we're Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav Uši Hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: Všechno, co potřebujete nalézt.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
7: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: To najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Později už tam budem.
11: Přestaň, štěl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
14: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechův tři cestovali s ním.
15: Najděte.
16: Funplay originál série se vrací.
17: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
16: Nová mise.
18: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
16: Nová výzva.
19: Ono se vždycky něco stane.
16: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Funplay.
20: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
21: Tohle je boží.
20: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
21: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
20: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
22: Zpátky k muzice.

0: tohleto je dost možná náš poslední vstup, ale ještě předtím děkujeme Poli Garant, Kenneraf a Ego se singlem věnovaný všem Luckám.
1: My
0: nebo to bylo jako Lucky? Těžko
1: bylo
0: říct. To, Lucky
1: bylo,
0: anebo Lucky?
1: Bylo no? To asi spíš Lucky. A Lucky budeš ty,
0: když správně
1: odpovíš na moji otázku, kam jsi dneska měl zajít, než jsi přišel vysílat?
0: Já ještě vysvětlím malinko kontext. Uh-huh. Zmiňoval jsem, že jsem byl v Antwerpách, že se mi hrozně líbila skladba obchodu na místních prostě ulicích a že tady mi přijde, že je hodně optik, lékáren, večerek a ještě bych možná přidal kebaby.
1: Ano.
0: Květinářství. A květinářství.
1: A tohle si řek a já tak v duchu. Dneska je pro mě speciální den, neměl se v jednom v těchto obchodech nebo z těhle obchodů zastavit?
0: A teď že kdybych chtěl vybrat jeden z těch obchodů, ve kterém se zastavím
1: dnes,
0: a něco ti tam koupím.
1: Dnes. Protože dnes je pro mě velmi speciální den. Já už nevím, jak ti to mám omlátit po hlavu. Půjdeš do lékárny, do květinářství nebo
0: dobře,
1: do optiky?
0: Svátek má Oldřiška, takže vím, že nemáš svátek.
1: Hmm, co třeba mám?
0: Co bys mohla mít ještě? Třeba nějaký výročí s partnerem, ale to bys po mě asi nic jakoby nechtěla. Hele, naprosto pragmaticky, já si myslím, že kdybych se zastavil v lékárně, že nic neskazím, že bych třeba nějaký diazepámek chtěl.
1: Vážně, počkej. Já dneska mám narozeniny a vážně tě napadlo. Vážně tě napadlo, že půjdeš do lékárny a pak do optiky. A vlastně to květinářství ti nenapadlo. Pust tam jingle a teď končíme.
0: Počkej, Ivanko, ty máš
1: dneska
0: narozeniny.
1: Ne, já odcházím teď.
0: Ivča má narozeniny. A víš co? I don't care.

0: Tak Ed Sheeran a Justin Bieber, přátelé, moje kolegyně Ivanka mě tady dneska překvapila, zaskočila a je to pochopitelně moje velká nevědomost, byť se známe, řekl bych, 18 let nebo 15 nebo tak, tak zkrátka 16. Chci ti říct, že tě mám velmi rád a gratuluji ti k tvým dnešním narozeninám. Ivanka to nechtěla ani zmínit, ale já to prostě nemůžu jen tak odbít, protože si tě vážím a zároveň vím, že máš nějakou oblíbenou interpretku, takže bych ti chtěl jakoby nahodit píseň. Nevím, jestli zvolím právě tu tvojí úplně nejvíc oblíbený, ten tvůj nejvíc oblíbený single, ale o tom, kdo je jedna z tvých jako hudebních jakoby vzorů a
1: modla,
0: diva prostě doslova, tak to je jedna jediná. Správná odpověď je jedna jediná.
1: No. Whitney. Mně se líbilo a děkuji ti moc krát za přání. Mně se líbilo, jak jsi říkal, Ivanka to ani nechtěla zmínit, přitom tady dělám kvíz, hodinový kvíz o tom, na co jsi dneska zapomněl.
0: Já jsem věděl, že jsi nechtěla. Tak děvčata, kluci, Oldřišky, všichni, co máte narozeniny, všechno nejvíc nej.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
6: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník Česlipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na liprosportfestival.cz.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Europa2.cz. Je jich tam fakt dost.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na Red Bull.
9: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
10: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
0: Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2, 105,5 FM.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 6. srpna, čtvrtek, svátek mají Oldřišky. Od mikrofonu zdraví Koťáka, taky Ivanka.
1: Dobré dopoledne.
0: Já tady mám, řekněme, takovou hudební zprávu. Mm-hmm. Ty jsi jako hodně hudebně znalá, což na tobě jakoby obdivuju, ale je tady interpret, který je super známý, vydělával ve své době obrovský peníze, dokonce se tvrdí, že mezi v určitém období byl v Las Vegas úplně tím nejlépe placeným umělcem, ale je to umělec z kategorie, která je pro mě trochu neprobádaná, protože on je klavírním virtuózem.
1: Já vím.
0: Ty už asi tušíš.
1: Je to pan L.
0: Je to Liberáči. Mm. Je to Liberáči, velice výstřední. Jak jako popsat vlastně tu postavu?
1: Je to někdo, kdo rád nosí na sobě peří, flitry, barvy a je to někdo, koho když uvidíte, jak sedí za klavírem, tak si ho rozhodně zapamatujete, aniž by ještě cokoliv zahrál na ten klavír.
0: On víceméně hrál klasickou hudbu, ale upravoval ji tak, aby byla atraktivní pro široké publikum. On měl vždycky na prstech jako fakt drahý šperky, kameny, ale jaký ty obrovský, obscénní, zlatý prsteny.
1: Trošku vypadal jako takový nějaký exotický pták.
0: Ano,
1: celkově.
0: Chyběla mu malinko v tom u konci té kariéry, mu malinko chyběla mimika, asi víme proč, že taky nějaký botox tam proběh.
1: Viděl botox už za let, kdy ještě Kardashianky ani neexistovaly.
0: Vůbec nevěděli, přesně
1: nevěděli, tak. Nevěděli jsme ani my, no.
0: No a já vřele teda jako doporučuji, existuje film o jeho životě, kde jeho hlavní roli, toho Liberáčiho, on je to nějaký, dokonce, on je to italsko-americký Polák, teď jsem to řekl úplně
1: něco
0: blbě,
1: jako
0: ale...
1: Něco jako Lady Gaga nebo Madonna.
0: Ano, přesně tak. Takže. Stvárnil ho Michael Douglas, ten hrál Liberáčiho a toho jeho celoživotního partnera si zahrál Matt Damon a já teďka vlastně jsem tady koukal na nějaký video, který na mě vyskočilo na Instagramu a říkal jsem si, ježišmarja, to je nějaká vtipná sketch, to bude SNL a říkám si, jo aha, tak ono to není SNL, je to skutečně ukázka z toho filmu o Liberáči.
1: Liberáči byl dobrý a mnoho lidí, tady já si myslím, že je slavnější spíš v Americe, i když má italský, jak se říkala, italsko-polský předky. Tady Liberáči slovo znamená spíš, já nevím. Já si vždycky, když řekne někdo Liberáči, tak si myslím, že to je nějaký film o svobodě italského nějakého režiséra, ale je to opravdu klavírní virtuos, který byl skvělej a myslím si, že je doteď modla i homosexuálů a LGBT komunity a
0: je to tak, tak jestli chcete, doplňte si vzdělání, film je myslím dobrý, myslím, že dostali nějakou nominaci na Oscara nebo na Globy. My pokračujeme s dalším Maximem muziky Evropy 2 a za chviličku přivítáme Káťu Podrazkou se zprávami. Káťo, je tam něco spektakulárního?
1: Káťo odkládá misku s
0: kaříma
1: a je nadšená, že to může odpovědět.
2: Jsi zaskočil, no nic, sami jak říkáš, prostě skvělý zprávy.
0: Ano.
1: Tak to se
0: tak pozor,
1: spektakulární.
0: Poprvé spektakulární, čistě pozitivní zprávy na Evropě 2 už za 8 minut.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještě extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: Ten nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už se

0: spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Každé úterý a neděli v 8 večer.
1: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuzí oko.
1: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 10.01, posloucháte Evropu 2 a takhle při čtvrtku má pro vás připravené zprávy Katka Podraská.
1: Krásné dopoledne. Následkem bouřek v Pardubickém kraji je aktuálně bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 000. V současnosti energetici odstraňují závady na třech poruchách vedení vysokého napětí. Intenzivní bouřky zasáhly kraj hlavně včera odpoledne a večer. Bouřky ale mají udeřit i dnes. Klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Podle deníku The Guardian na to upozornil Světový potravinový program, podle kterého už teď čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. A my už teď zamíříme do regionu.
2: Chlum u Třeboně se proměnil v obří parkoviště. Auta stojí na chodnících i uprostřed křížové cesty. Důvodem je nová atrakce. Situaci v dopravě podle starostky komplikují také to, že zámecký park, který donedávna sloužil jako průchozí zkratka mezi Horním a Dolním Chlumem, je dnes oplocený a nepřístupný. Místní tak musí areál obcházet přes frekventovanou křižovatku bez chodníku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Gianni Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D1 ve směru z Prahy do Brna. Na kilometru 174 zasahují hasiči. U nehody dodávka tady vyjela mimo vozovku. No a pozor taky na D4 s Příbrami do Prahy. Jsou tady stále dlouhé kolony za sjezdem na Řitku. Na 9. kilometru u Jíloviště totiž provoz brzdí stavba mostu.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách máme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, mohou být i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Ovšem na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i v Českoťákem.
5: Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europa, listen to Europa 2, Europa 2, Europa 2, stay tuned. OZB.
6: No a my si v příští hodince třeba připomeneme, co je na Slovensku nově k získání řidičáku potřeba. Co to je, to si řekneme na Evropě 2 za chvíli.
3: Evropa 2.

0: My vás teďka necháme úplně detailně nahlédnout do zákulisí vysílání, které probíhá přes léto. Nevím, proč se vlastně říká okurková sezóna, ale je to ta sezóna, kdy není zkrátka tolik témat, neděje se tolik věcí, o kterých se dá mluvit.
1: Jestli někde není okurková sezóna, je to na Slovensku.
0: Ale.
1: U našich bratří. A tak se dějou věci, které by se měly podle mě dít i u nás. Na Slovensku, prosím vás, teď bude nově k získání řidičáku potřeba dokončená základka. A to já říkám včera manželovi, když jsem řídila. A on říká, škoda, že to není. No, takže mě chtěl urazit přitom. Já samozřejmě mám dokončenou základku. Ale teď jsme začali řešit v tom autě, když jsem teda zrovna parkovala, teď mi to moc nešlo, když mi to normálně jde. Tak jsme řešili vlastně to, že jsme si mysleli, že základka je prostě úplně automatická, když se děláš řidičák, ne?
0: A ona není.
1: Ona není. Takhle, na Slovensku není. Teď prostě nově, no totiž u nás taky není, tak jako musel si dokládat nějaký vzdělání, když si dělal řidičák. Já ho dělal v životě třikrát, ten řidičák.
0: Já neměl co dokládat, ale jasně, no, kde bych měl, tak bych...
1: Tak by si, doložil. Nově se do autoškoly mohou přihlásit na Slovensku jen lidé s dokončenou základní školou. Bez doložení vzdělání už nebude možné začít kurz na řidičský průkaz skupiny B.
0: Je teda pravda, že by to vyřešilo mnohé problémy dopravní, no. Mám pocit, říkám, ježišmarja, tak je ten člověk úplně vylízaný, no co se děje, jako
1: no,
0: víš co?
1: A nebo nemá základku.
0: A nebo nemá základku, tak jo. Přátelé, mimochodem za chviličku já mám zase informaci týkající se letecké dopravy, takže pokud rádi lítáte, ale zároveň máte třeba čtyřnohého mazlíčka a říkáte si, no jo, když já mám toho pejska, nemůžu, tak možná můžete.
1: My teď poprvé poletíme s pejskem, takže mi řekneš, co mám dělat.
0: No výborný. Nastav uši hvězdám. Czech Republic, AMB on Evropa 2.
2: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
3: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
4: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
5: Evropa 2.
6: Pozor, toto je mimo.
7: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
8: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
7: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
9: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
10: Mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
13: Že nic neřešíš.
12: Přesně.
13: Proto jsme vybrali auto ESA.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto

0: Nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
3: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
4: Tohle je boží.
3: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při čtvrtku. Svátek má Oldřiška je 6. srpna a slovo má koťák.
1: No já jsem chtěl potěšit ty z vás, kteří rádi cestují, ale zároveň máte třeba pejska a říkáte si, no jo, že s tím pejskem to jako kdyby úplně nejde. Není to pravda. Italská letecká společnost Ita Airways spustila na vybraných vnitrostátních linkách novou službu, která umožňuje přepravu psů s váhou do 30 kg přímo v kabině pro cestující. Dopravce takto umožní přepravu celkem dvou psů na jednom letu. Takže jako nemůže to být úplně jakoby, nemůže to být třeba 40 psů v tom letadle, ale pravděpodobně, když jste dostatečně brzo si to buknete, tak můžete letět i s pejskem, což je super.
0: A teď asi musí, když tady s tou společností chtějí ale letět lidé, kteří psy nemají rád. Já si třeba můžu představit moji mámu, která podle mě jenom v letadle se cítí za svůj život bezpečně, protože nemá ráda psy, prostě nemá. A teď si říká, když půjdu do letadla, tak tam aspoň nebudou ty zvířata. A teď ona přijde a jsou tam. Tak asi předtím musí vědět, že...
1: Ne, tohle ta italská společnost má taky vymyšlené, protože ty pejsci můžou být na palubě, ale tvoje mamka může cestovat jako příručák v zavazadovém prostoru.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
4: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a i hned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: playlist jde, Ivanko, tematicky úplně do cesty, protože single se jmenuje Substitution a za chvilku nás tady bude někdo substituovat.
1: Jako nahrazovat.
0: Nahrazovat, ano.
1: Zrovna si tady s Koťákem říkáme, jak ten svět je krásný, že dneska máme hezký den, viď? Že to všechno vychází.
0: Je, ano,
1: všechno
0: ano,
1: to
0: ano,
1: vychází, ano. Protože on i od čtvrtku se říká, že je to malý pátek a my v ten malý pátek, teda v ten velký pátek, naopak se uvidíme zítra. Protože zítra je pátek, ježišmarja, to teda jsem se úplně teď do toho, viď?
0: A když se tak jako upřímná, že i když se ti třeba nedej bože něco nepovede a posluchač by si toho nevšim, tak ty řekneš, ježišmarja, to jsem zvojtila.
1: Ne, nadarmo si říkal, že jsem magistra, teď to bylo poznat.
0: A mimochodem, slovo zvojtila.
1: Zvojtit, já to
0: zvojtit.
1: Říkám.
0: Tak pozor, víš, čeho to je?
1: Není to od Vojty?
0: No je to od Vojty, ale pozor, říkala mi to teďka tchýně o víkendu, říkala, koukali jsme na nějaký český starý film, jo, a byl tam český herec, který se jmenuje Vojta, ten je jako ikonická postava a o něm se údajně tradovalo, že kdykoliv říkal nějaký vtip, takže ho zkazil a že od té doby se používá to, že ho zvojtil. Jestli to je pravda, nevím na sto.
1: Já to strašně často používám a teď dávám teda do mýho oblíbeného zase chatu GPT a přísám ti, že zítra se do toho chatu nepodívám. Dneska to bylo takový jako nějaký chatový. Jako, jo.
0: Tak jo.
1: Ale teď dávám, prosím, ahoj, prosím, co znamená slovo zvojtit? A chat GPT, blbec, mi píše, pokud myslíš slovo zdvojit, tak to znamená napsat nebo něco zopakovat. Tak já děkuju chatu, ještě že nejsi tak chytrý a vlastně nás ani neohrožuješ.
0: Kdyby jste to náhodou nevěděli, zdvojit, jo, tak jako něco jakoby...
1: Udělat dvakrát.
0: No tak jo, a děkujeme a vítáme tady už pomalu, ale jistě. Kluci se tady rozcvičujou Brzda Evropy 2, Arny, Nasty, Vojtáno, buďte s nimi následující 2 hodiny. A co je na čtvrtku taky pozitivní? Poslední moje otázka.
1: Že mám narozeniny.
0: Že máš narozeniny.
1: To všechno, jsem myslel, veď.
0: Všechno nejvíc, no. Ale taky, že je to den filmových premiér a Evropa 2 vás zve do kina.
1: Pojďme.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo.
4: Tlapková patrola patří k největším dětským fenoménům současnosti. Její předchozí filmová dobrodružství vydělala ve světových kinech přes 350 milionů dolarů.
5: Jsou tu největší zásoby diamantů na světě.
6: Pojď, tatínkoli.
4: V novém dinosauřím filmu se oblíbená parta se psím znalcem dinosaurů Rexem vydá na svou nejzásadnější záchranou misi. Když jejich letadlo během nečekané bouře ztroskotá na tajuplném tropickém ostrově, čeká Chase, Marshalla, Skye a jejich kamarády neuvěřitelný objev. V jeho divoké přírodě totiž stále žijí dinosauři.
7: Co to bylo?
8: To je mý bříška. Dinosauříci mi snědli všechny mlsky.
4: Jenže zpráva o tajemném ostrově se brzy dostane i k jejich největšímu nepříteli, chamtivému starostovi Hamdingrovi. Ten na ostrově objeví obrovské naleziště diamantů a okamžitě se rozhodne, že je vytěží.
7: Vždyť
8: já běžím! Jsem bulldog, rychle to vážně nedokážu!
4: A aby práce pěkně odsejpala, nebojí se použít dynamit. Výbuchy ale probudí spící sopku a celý ostrov se rázem ocitne v ohrožení.
9: Nejde se hnout, zkus to odbouchnout.
4: Tlapková patrola s podtitulem Dinosauří film je právě v kinech.
8: Au, tak stačí, no tak ne.
4: Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Maximum tvé muziky. Evropa 2. Evropa 2.

0: Evropa 2, máme tady čtvrteční vysílání, opět s brzdou, výjimečně tento týden, a budeme přát Oldřišce k svátku.
1: Ano, on také netradiční do Oldřiška a Olda, zlodějka a Polda.
0: Je, to je hezký. Tak ještě přidáme jednu, tu má Vojtí.
2: Oslavuje Oldřiška, dámy svýho Vojtíška na čelo i do Břiška.
0: A teď ale už zprávy skáčou.
3: Krásné dopoledne. Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam na alespoň týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 lety bylo téměř 41%, před 10 lety to byla necelá třetina. Loni se jejich podíl ustálil na 19%. Meziročně ale mírně o 0,5% bodu vzrostl. Vyplývá to z dat Evropského statistického úřadu Eurostat. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství. A teď už slovo předáváme Lucce.
4: Na Rychnovsku postaví první turbokřižovatku. Bude na státovce u Častolovic směrem na Kostelec nad Orlicí. Zatím tady slouží jako klasický kruháč. Projíždět se bude po plynule vedených, spirálovitě uspořádaných jízdních pruzích, na kterých je zamezeno proplétání vozidel. Tenhle nizozemský vynález má přinést zejména plynulejší a bezpečnější překonání křížení. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
3: Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se východočechům podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malošovické aréně začne v 19 hodin.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: Časem navíc počítejte na dálnici D2 na 43. kilometru ve směru na Bratislavu. Probíhají tady práce údržby. Zdržet se pak můžete taky na D5. Omezení je na exitu číslo 18 ve směru na Německo.
5: Evropa 2, jak je venku?
3: Dnešek nám přináší ochlazení, když na východě Moravy a Slezska vyšplhají teploty ještě místy k 35 stupňům Celsia. Na většině území už naměříme maxima v rozmezí 27 až 32 stupňů. V místech, kde povětšinou dne zůstane spíše zataženo, bude ještě o trochu chladněji. Na nebi bude více oblaků spíše v Čechách a místy se dočkáme taky přehánek nebo bouřek. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 startuje brzda.

Evropa 2, čtvrteční vysílání s Brzdou. Děkujeme, že posloucháte a dozvíte se i, co se bude odehrávat, když jste v pozici cyklisty, kterého trošku začne ohrožovat kolem jedoucí auto a nahlásíte to. Což se stalo frajerovi v Anglii, který...

0: který nebyl spokojen s chováním řidiče a šel na policii, ukázal video a dostali pokutu oba dva. Jak ten člověk s tím autem, který tam byl trošku neopatrný, tak vlastně cyklista,
1: za natáčení
0: který, ne, on to tam jako, trošku to tam myškoval, jo, na sandwich jo. To tam poslal.
2: Takže...
0: Přejížděl v MIP, kde neměl.
2: Jo.
0: Tak jenom, abyste věděli, hoši, až pojedete na kole...
1: Tak nic nehlásit.
0: Tak...
2: No, protože budeš kličkovat před autem, zdržovat ho a chovat se jako blázen, tak to nehlásit. Ale ono s těma cyklistama je to složitý, jo, někdy.
0: Jo, to poslouchám od tebe velice často.
2: Ne, ale moc krát se mi stalo, že jedu cyklostezka vedle silnice, on jde po silnici.
0: To není cyklostezka.
2: Jo, ne, protože to jsou cyklisti.
1: No, jasně.
2: Gebelní.
0: No a jede teda vedle tebe cyklista?
2: No, někdy jsou bezohlední, nebo jedou tři vedle sebe, že jo, rozjeblí na celou tu vozovku skoro. Někdy jsou bezohlední. A někdy jedou hezky takhle u příkopu.
1: Já Arny s tou souhlasím a teď jsem přišel na jednu věc, že se mi tak jako trošku špatně podezříval, že když jich jede víc, tak mě vždycky jako štvalo, když udělají ten chumel jako přes celý pruh jako, a říkáš si, no dejme tomu peloton, ale nemyslím za sebou, jako, myslím ten, jako, že jak jsou vedle sebe. A mě to jako rozčilovalo a pak jsem někde viděl jako nějakého cyklistu, jak se vyjadřuje k tomu a říkal, no ale vždyť přeci jako ty líp předjedeš ten jeden chumel, než když jsou za sebou a ano. 50 metrů za sebou, ano. Jako a vlastně, a to je pravda.
2: To by byla pravda,
1: kdyby
2: to bylo na dostatečně široký vozovce. Teda
1: tak, ano.
2: A ono se to málo kdy stane, že oni jedou takhle na dostatečně
1: dobře,
2: široký
1: dobře,
2: vozovce.
1: Tak já jsem jim chtěl trochu přilepšit, tak, no. No, tak nic.
2: Ne, tak jako jezděte na kole, ale vlastně jinde.
1: Ne, na silnici. Jezděte po poli.
3: Jakoby Show. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Máte chuť na ledový hit? Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Vadíte Evropu 2, brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Mám tady zprávu z Vratislavy, kde je socha šermíře a nějaký dvě opilý ženy ukradly meč tý soše.
1: Ty bezbranej.
0: Takže bezbranej chudák rytíř a ještě navíc samozřejmě, jak jsou dneska všude kamery, tak prostě se na to policajti jako ve srandě koukali celou dobu a pak jako přijeli zasáhnout. Mě překvapilo na tom, že jsou to ženy, protože to jsou věci, které dělají spíš chlapy.
1: No to je vlastně, oni jsou součástí ty nový soutěže, to je Perfect Match. Neznáte?
0: Jo, match. Dobrý.
1: To je Perfect Match. Arne, nevíte, v angličtině match, jakože se k sobě hodějí dva.
0: Jo, tak jo, to má Nasty z těch reality show vztahovek.
2: To není,
1: co říkám.
2: Ne, v pohodě, to není to úplně moje téma reality show, jasně, tak jako já radši jsem...
1: No nicméně, Perfect Match už neznám. Je tvoje téma.
0: Ale co je vaše téma 100% hoši, že jste hoši? Takže se ptám, udělali jste něco takový, jako kudle klukovinu, nějaký ukradení, nějaký věci, nebo sochy?
2: Zamlada možná, ne, ani nic velkýho si nevybavuju.
1: Meč...
2: Jsme přenesli Trabanta jednomu profesorovi na druhou stranu ulice.
0: To je super.
2: Jako on měl parkovaný u chodníku a my jsme ho přenesli naproti. Jako.
0: A v kolika lidech?
2: Hodně, tak třeba v 8, v 10 a tak ten Trabant jako se dál.
0: Hezky.
1: A kdo řídil?
0: Meč. Perfect meč. Brzda. Evropa 2. A Aneb Jakoby Show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
3: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.

0: Jsou tady fake news ve čtvrtek 6. srpna na Evropě 2 na Sierny Vojtáno a naše
1: rok?
0: Zprávy, nesprávy, roky 2028.
1: Arny!
0: V Národním parku Šumava se přemnožili bobři. Vedení parku se rozhodlo jim nechat udělat bobřísky. Dobře.
2: Přísný. Zpěvák Andrea Bocelli byl nařčen z toho, že předstírá změnu pohlaví. Zpěvák si prý už několik let hraje na slepou bábu.
1: Dobrý. Kim Jong-un si oblíbil pravý český knedlík. Má ho nejradši s korejskou omáčkou.

0: Just do it. Polovina dnešního vysílacího dvouhodinového slotu, brzda pod taktovkou a teď předáváme slovo aktuální zprávy a Káťa.
1: Krásné poledne u zpráv. Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu, po druhém pohřešovaném stále pátrají. Policisté našli tělo včera večer, informovali o tom dnes na sociální síti X. A my už teď slovo předáváme Lucce.
2: Téměř kompletní česká beachvolejbalová špička se koncem srpna představí na turnaji v Brně. Na sokolském koupališti nastoupí po roční pauze i mistr světa z roku 2023 Ondřej Perušič, který bude s netradičním spoluhráčem Jakubem Šépkou plnit roli nasazených jedniček. Včetně kvalifikace se na turnaji objeví 6 mužských i ženských tuzemských párů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Zhruba 5 tun kokainu se podařilo tento týden zabavit v Portugalsku na palubě kontejnerové lodi. Droga byla zajištěna během společné operace portugalské policie, armády a vojenského námořnictva na základě vyšetřování, na kterém se podílely i Británie a Španělsko. Zatčeny byly 3 osoby neupřesněné cizí národnosti. Informovala o tom agentura AFP.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S omezením počítejte na D1 na 42. kilometru ve směru na Brno. Probíhají tady práce údržby. Zdržet se pak můžete taky na D10 mezi 45. a 47. kilometrem ve směru na Trutnov. Levým pruhem tady neprojedete.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek by měl přinést ochlazení, když na východě Moravy a Slezska vyšplhají teploty ještě místek 35 stupňům Celsia. Na většině území ale naměříme maxima v rozmezí 27 až 32 stupňů. Místy se pak v průběhu dne dočkáme také přeháněk nebo bouřek. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje brzda.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz.

0: zvířat a jejich práv. Protože argentinský soud vydal mé přelomový rozhodnutí, že dvě zlaté rybky uznal za vnímající bytosti a přiznal jim práva. Byly to rybky ze sushi restaurace a někomu přišlo, že by
1: měli mít své
0: měli
1: práva.
0: Mít své práva, tak je mají.
1: A jako jaký třeba, vy?
2: Nevypovídat.
0: Máš právo nevypovídat. Všechno, co řekneš, bude použitý proti tobě. No,
2: odplout?
0: A zřejmě, nepíšou tady jako který práva, volební právo možná, nevím.
2: Koho by asi volili ryby?
0: No zlatá rybka, ale ona je docela podobná trumpetě, teda musím říct.
1: Jo.
0: Mají podobnou barvu pleti.
1: Tak ryby jsou pro všechny politiky nejlepší voliči, že jo? To je drží hubu.
0: No to je pravda.

0: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
1: Když uvidíte Albert...
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
10: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
12: Najděte.
13: Pan Play originál série se vrací.
14: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
13: Nová mise.
15: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
13: Nová výzva.
16: Ono se vždycky něco stane.
13: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Pan Play.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
18: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
19: Tohle je boží.
18: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
19: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
18: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
0: Zpátky k muzice.

0: Jakoby hádanka, to je rubrika, kterou právě uslyšíte na Evropě 2 s brzdou na Stiarny. Vojtáno položí otázku a odpověď zároveň.
1: Tak, proč si myslíte, že se muslimské hračky rozbíjejí? Proč si myslíte,
0: proč že se rozbíjejí muslimské hračky, jo?
1: Protože je to mešit.
0: Dobře. Víte, jak se nazývá pochoutka ze sušených červů? Pochoutka.
1: Jak?
0: Sušená.
1: No.
0: Kežížaly.
1: Kežížaly. Jako křížaly?
2: No.
1: Kežížaly.
0: No, křížaly.
2: Křížaly.
1: Křížaly, jasně.
2: Super, tak já taky zůstanu. Já taky zůstanu u jídla teda.
1: Chápu to.
0: Jo, dobře to chápete, cestou domů to dojde. Tak,
1: Vojti.
2: Jaké tradiční české jídlo mají nejraději Židé?
1: Ne lidé, Židé.
2: Židé,
1: jo.
2: Ano, Židé. Tak jsou to taky lidi snad, ne?
0: Kamo?
2: Jaké tradiční české jídlo? Mě to tam nesedělo. No, no. Nejraději Židé. No jsou to obřízky s bramborem.
1: Kuřecí?
2: Je.
1: Kuřecí obřízek. Brzda.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pedro Pavlen. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilní nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Výhry.
7: Slevy.
6: Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještě extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz. /400.
12: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
13: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
14: Evropa 2. Evropa 2.
15: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Evropa 2, my se s váma budeme loučit, ale byla by škoda, kdybychom dneska vynechali Vojtího otázku a proto ji dáme těsně předtím, než to předáme Jindrovi. Tak pojď.
1: Takoši, kdybyste mohli být bratrem nějakého politika nebo političky, abyste se za něj nestyděli nebo za ní, a může to být ze světový i z český politiky, čí brácha byste chtěli být?
2: Já Churchilla.
1: Hezky.
2: To je celý, my jsme spolu kouřili doutníčky, kecali, rozjímali, chodili za královnou vždycky jeden den v týdnu.
1: Hezky.
0: Preferujete zahraničí anebo Čechy?
2: To je jedno, tak Churchilla, no tak.
0: Mně přišel Barack Obama dobrý.
1: Jo, taky mě napadl.
2: Já i Václava Havla, jako samozřejmě.
0: Ježíš, tak to bych namazal Masaryka. Jasně,
2: myslím, že bychom si rozuměli, člověče, s Vaškem. Jasně. On byl taky...
0: Taky kouřil.
2: Kouřil, taky měl Mercedes.
1: Taky holky
2: se mu líbily. Taky byl prezident.
1: Všechno máte stejný. Taky... prezident. Všechno. Hele, aby jsme to zase jenom nehlásili ty dobrý, tak já bych teda chtěl být brácha Macinky, ale starší, abych ho šikanoval. Brzda.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na Red Bull. CZ/400. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
5: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
4: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
6: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
4: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
4: Dej taky follow E2CZ.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.
4: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: teplou spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: Jo. A že máš triko, který jsi na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
5: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Nadcházející 12. srpen se ponese ve znamení hned dvou neobvyklých astronomických ukazů. Částečné zatmění slunce, k němuž dojde těsně před jeho západem, a meteorický roj Perseidy, jeho nejsilnější fáze pak přijde jenom krátce po zatmění a bude viditelný odkudkoliv. Silná erupce sopky Fuego nedaleko metropole středoamerické Guatemaly skončila. Úřady kvůli tomu nechali evakuovat 1700 obyvatel. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní zároveň začal návrat obyvatel do vyklizených obcí poblíž vulkánu. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Chlum u Třeboně se proměnil v obří parkoviště. Auta stojí na chodnících i uprostřed křížové cesty. Důvodem je nová atrakce. Situaci v dopravě podle starostky komplikují také to, že zámecký park, který donedávna sloužil jako průchozí zkratka mezi Horním a Dolním Chlumem, je dnes oplocený a nepřístupný. Místní tak musí areál obcházet přes frekventovanou křižovatku bez chodníku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Gianovi Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S časem navíc počítejte na dálnici D2 na 43. kilometru ve směru na Bratislavu. Probíhají tady práce údržby. Zdržet se pak můžete taky. Na D5 omezení je na exitu číslo 18 ve směru na Německo.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách dneska máme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přeháníky a bouřky, které mohou být i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, no a teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách. Pojďme na další maximum muziky, podíváme se na hromadu věcí. I na počasí. Tím možná začneme, ne? To je takový nejaktuálnější. Tak držte vlnu a hezký odpoledne.

0: Evropu 2. No, jsou dobré zprávy ohledně počasí, že snad v druhé polovině srpna už by se mělo objevit něco tak krásného, čemu říkáme déšť. Do toho samozřejmě jsou i na druhou stranu jakoby nepěkný zprávy. Koukal jsem teď na jednu konkrétní, kdy vlastně Společný výzkumný centrum Evropské komise, se jmenuje JRC, před pár dny vydalo novou publikaci, ve které se vědci na základě přesnějších dat združit z programu Copernicus a nových modelů snaží jako líp charakterizovat postupnou degradaci půdy v Evropě, jo, a takzvaný riziko dezertifikace. To znamená, že by se skutečně jakoby mohlo pomalu, ale jistě z půdy stávat vlastně poušť. Jo. Je to takový moment, kdy už teda se o sebe vlastně půda nedokáže postarat. To znamená, že je v ní tak dlouho sucho, že se tady z ní stává skutečně tady poušť. Jo. A co je fakt jako mazec, tak tam byla i nějaká jakási mapa k tomu přiložená, kde by k té dezertifikaci mělo vlastně docházet. No, jako Španělsko z velké většiny, bohužel je tam i Česko, taková jako Znojemsko-Břeclavská polopoušť. Je to všechno tedy predikce do roku 2040, takže vlastně víme, jako víte co, jo, co bude zítra a podobně. Ale jo, je to jako trend. Je vlastně zajímavý, když se podíváte na to, jak funguje vlastně El Niño, že má údajně tenhle ten fenomén tedy zesilovat, takže příští rok by to snad mělo být ještě o něco jako víc horký. A když se podíváte vůbec jako na to, jak za dva měsíce prakticky takovýhleho vedra, jak vypadají různý jako řeky, jak vypadají místa v Evropě, je to skutečně jako na jednu stranu děsivý. A tak jsem se dělal průzkum ohledně toho, jestli by teď půlku srpna pršelo, jestli by to něco zachránilo. A byl jsem vyveden z omylu, protože vlastně všechny ty data ukazují, že nejzásadnější je logicky podzim a zima. Úhrny srážek na podzim a úhrny sněhu většinou tedy v zimě, a tak jde o to, jak rychle ten sníh potom taje. To vše je alfa omega pro vlastně zásobárnu spodních vod. No, takže jestli máte nějaký modlitbičky ohledně vyvolávání dešťů, nebo máte nějaký kámoše indiány, nebo někoho, kohokoliv, bylo by dobré je pomaloučku jako zapojovat do tady toho procesu, protože jinak jsme pořešení docela jako zásadně. Tak uvidíme.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Czech Republic, AMB on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
6: Evropa 2.
7: Máte chuť na ledový hit?
8: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
9: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
8: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
10: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
11: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
12: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
13: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
14: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
13: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: A raz, 2, 3, 4,21.
14: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
15: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
16: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Vliv Baron došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
18: Najděte.
19: Pan Play originál série se vrací.
20: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
19: Nová mise.
21: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
19: Nová výzva.
22: Ono se vždycky něco stane.
19: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Pan Play.

0: Pedro Pavia. Maximum nový muziky.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

Posloucháte Evropu 2. Musím vám říct o jednom chlapíkovi, který teda je svým způsobem výjimečný. On hraje různým zvířatům na kytáru. To je takový jako obecný popis toho, co vlastně dělá. Je známý tím, že má růžovou tu kytaru, je to akustická kytara, klidně se na něj podívejte, jestli se nepletu, je to Francouz a jmenuje se, nebo říká si Plumes Official, jo, jako to je ta jeho stránka, říká si Plumes a jeho stránka se tedy píše Plumes Official. Jestli máte strach z nějakých třeba šelem a podobně, možná se na to ani radši nekoukejte, protože on opravdu si vyhledává různý druhy zvířat, ať už je to teda v zoo, a nebo i ve volné přírodě, kde vždycky přijde, sedne si jako docela dost nebojácně a zahraje na tu kytáru nějaký song prostě. A většinou ty reakce těch zvířat jsou opravdu neuvěřitelné. A teď bych mohl jako jmenovat, byli jsme to dlouho. Podívejte se na Plumes. Mimochodem ano, jsou tam i lvy. Nebo tygři. A jako je to neuvěřitelný. Chvilku se mi i zdálo, že jakmile na tu, říkám, dobrý kámo, fajn, hraješ na kytáru, hezký. Jak na ní přestaneš hrát, seš mrtvej. Nicméně to není tak. A je to fakt zajímavý, jak obecně jako široká škála různých zvířat na tu muziku fakt velmi zajímavě reaguje. Mrkněte na to. Jsme Evropa 2.

0: máte Evropu 2. Švýcaři, ty se mají opravdu z několika důvodů, samozřejmě. A spíš by se dalo říct, že se měli, mají a mít se nejspíš budou. Co se týče tedy už jako konkrétní myšlenky, kterou mám, tak je to možná inspirace. Teoreticky, kdybyste ještě chtěli vyrazit přece jen něco málo po polovině prázdnin. Koukal jsem, jak si užívají letní prázdniny třeba v Bernu, ve Švýcarsku. No, nádherně. Oni tam mají totiž takovou specialitu, že tamní řeka, která tím městem teče, tak to není jako většina, bohužel, teda řek v České republice, kdy úplně jako do toho nechcete skákat, protože to je takový jako bahenitý a podobně. Tak je to díky prostě tomu podloží, kdy, ať už to jsou Rakušáci, nebo samozřejmě Švýcaři, nebo i Italové, prostě ta voda je samozřejmě krásně modrá, protože zkrátka je tam jiný kámen, jiný to podloží, který to dost zásadně čistí. No a v Bernu to mají tak, že normálně my si vezmou tramvaj, jedou tramvaj na jednu zastávku, tam vystoupějí, rovnou z mostu skáčou do řeky a tou se nechávají unášet skrze město, kdy na konci tedy vystoupí a můžou klidně tohleto celý opakovat až do večera. Tak jsem se na to včera tak koukal, už jenom ten pohled mě docela osvěžil a říkal jsem si, jak je to krásný a jaká škoda je, že to je k ním tak strašně moc daleko.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Nevíte, proč se scházíme tady?
3: No, jak to mám asi tak vědět?
4: Nová česká komedie 6 gramů svede dohromady Jiřího Mádla, Davida Novotného, Martina Pechláta a Ondřeje Vetchého. Čtyři naprosto rozdílní otcové se potkají v tělocvičně střední školy poté, co byl na lyžařském výcviku u jejich synů nalezen sáček s podezřelým bílým práškem.
2: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím?
4: Každý z nich je přesvědčený, že právě jeho syn je nevinný a každý má úplně jinou představu o tom, jak celou situaci vyřešit nebo raději zamést pod koberec.
5: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
4: Pod dohledem neústupné ředitelky v podání Lenky Vlasákové se ze zdánlivě obyčejné rodičovské schůzky rychle stává lavina výmluv, obvinění, osobních útoků a stále absurdnějších situací.
2: Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
6: Dostaneš do držky.
2: Aha.
4: A když se ukáže, že ředitelka má vlastní důvod, proč se bojí školního skandálu, začíná být jasné, že už dávno nejde jen o 6 gramů bílého prášku.
7: No, já nejsem policajt.
2: No a co teda jste?
7: To je měšťák.
4: Komedie režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše vznikala přímo v prostředí gymnázia v Litomyšli. Natáčelo se za běžného provozu školy, po vyučování i o víkendech.
8: Já nejsem zlej člověk, ale když se jmenujete Řepa, tak to prostě musíte být hovado.
4: Komedie 6 gramů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: maximum muzyki. Europa 2.
1: Bring the action. When

0: 14. hodina odbyla, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Krásné odpoledne. Klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Podle deníku The Guardian na to upozornil Světový potravinový program, podle kterého už teď čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Hirošima si dnes připomíná 81. výročí svržení atomové bomby na toto západojaponské město. Spojené státy se tím tehdy snažily přimět Japonsko ke kapitulaci na konci druhé světové války. Starosta města při této příležitosti kritizoval světové velmoci za vedení válek. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Na Rychnovsku postaví první turbokřižovatku. Bude na státovce u Častolovic směrem na Kostelec nad Orlicí. Zatím tady slouží jako klasický kruháč. Projíždět se bude po plynule vedených, spirálovitě uspořádaných jízdních pruzích, na kterých je zamezeno proplétání vozidel. Tenhle nizozemský vynález má přinést zejména plynulejší a bezpečnější překonání křížení. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu Finsku 4-5 a do semifinále nepostoupila. Dvakrát skóroval Maximilian Mareš. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí 1-2 třetí a v noci na sobotu od 3 hodin budou hrát o konečné 5. místo se Švýcarskem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S omezením počítejte na D1 na 42. kilometru ve směru na Brno. Probíhají tady práce údržby a zdržet se pak můžete taky na D10 mezi 45. a 47. kilometrem ve směru na Trutnov. Levým pruhem tady neprojedete.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden.

pojďme na další maximum muziky. Podíváme se posléze na jedno velmi zajímavý téma, který se týká vinařství různých po světě. Vína, jestli máte rádi ženy, víno a zpěv, tak za chvíli bude vaše téma na Evropě 2.

Sloucháte Evropu 2. Teď něco velmi důležitýho pro vás, protože od pátku do neděle vám po celý léto přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Jakmile uslyšíte signál od jednoho z našich kolegů, tak zavolejte do studia Evropy 2 a zapojte se zcela jistě do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma, k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Ideální kombinace na prázdninové cesty. Takový brzký vstávání třeba na dovolenou není vždycky snadný, naštěstí je tu molka s jejich fresh cornem, kde vás čeká tedy vonavá káva, čerstvý občerstvení i letní speciality, který vám zpříjemní cestu hned od prvních kilometrů. A pokud máte aplikaci MOL Move, vždy zde najdete nějakou skvělou nabídku, ať už na občerstvení, fresh corn nebo prémiová paliva MOL.

0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
1: Máte chuť na ledový hit?
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
6: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Později už tam budem?
10: Přestaň! Štíl mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Spát

mám tu pro vás jednu informaci, která tady potvrzuje to, co jsme tady řešili už před nějakým časem. Tady to, že mladá generace, generace Z se jí říká, tak že prý málo konzumuje alkohol, což je samozřejmě zpráva zcela jistě dobrá, protože se mnohdy ukazuje na různé tedy substance a přesto všechno tedy alkohol zůstává číslem jedna na světě vůbec v rámci různých tedy jako problémů, který jí způsobuje. A takže na to zcela jistě bacha. No a to, že tedy nejmladší generace přestává konzumovat alkohol, potvrzuje i teď aktuální zpráva, kterou zveřejnili New York Times, ale týká se to druhé strany Ameriky, tedy Kalifornie. Představte si, že tam jsou prodeje tak nízký, že Kalifornie a ty vinařství tedy musí pálit normálně své pole, své vinohrady, protože zkrátka není komu to víno prodávat. To vlastně je na jednu stranu smutná zpráva, protože taková látka, který se říká resveratrol, že v červeném víně hodně bývá samozřejmě ve víně z Apulie, v primitivu a tak dále, tak samozřejmě to není vůbec jako látka zdraví neprospěšná, jo. Takže je jako zase škoda možná jít do druhého extrému a pálit samozřejmě vinice, i když na druhou stranu jasně, no, jako ve chvíli, kdy máte na skladě úplně plno a nemizí to, tak nemůžete samozřejmě dále vyrábět, že? No, i když jako zase u těch archivních ročníků, nebo respektive to, že se to může stát archivními ročníky, no, je to samozřejmě jejich biznesová strategie. Ale trend ve světě je, jak je vidět, celkem jasný. Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jindry Ekla. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2.

Třetí hodina se blíží, posloucháte Evropu 2. Zorka Hejnová se vrátila už z prázdnin a bude s váma v rámci tedy odpolední show dneska. Tak si užijte, hezký odpoledne vám přeju, pěkný parný den. Snad už to skončí brzy, co? Já se těším zítra zase, ahoj. Evropa 2, 8.

0: startuje odpolední show a po 15. hodině má pro nás zprávy Káťa Podrazka. Pojďme na ně.
1: Ano, krásné odpoledne. Lidi, kteří se nemohou dovolit zajet někam na alespoň týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 lety jich bylo téměř 41%, před 10 roky to byla necelá třetina. Loni se jejich podíl ustálil na 19%. Vyplývá to z dat Evropského statistického úřadu Eurostat. Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze včera organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku. V ní je několik desítek předmětů pro budoucí generace. Stavba tramvajové tratě má být hotová v červnu příštího roku. A my už teď zamíříme do regionu.
2: Téměř kompletní česká beachvolleybalová špička se koncem srpna představí na turnaji v Brně. Na sokolském koupališti nastoupí po roční pauze i mistr světa z roku 2023 Ondřej Perušič, který bude s netradičním spoluhráčem Jakubem Šépkou plnit roli nasazených jedniček. Včetně kvalifikace se na turnaji objeví 6 mužských i ženských tuzemských párů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se východočechům podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malošovické aréně začne v 19 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, se dejte na D11 v úseku mezi 35. a 25. kilometrem ve směru na Prahu. Je tady zúžení, tak počítejte s možným zdržením. A opatrně taky na D3, exit číslo 136 ve směru na Prahu, je tady do dnešních 22 hodin uzavřený.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách dnes máme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou taky přeháňky nebo bouřky a ty mohou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude ovšem jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Zorka Hejdová.
0: Startujeme dnešní odpolední show na Evropě 2 a začneme třeba zjištěním, na čem stojí ta nejsilnější přátelství. Tak buďte s námi, hezký odpoledne.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte stále odpolední show na Evropě 2 a já tady mám zjištění, který úplně mění pohled na vztahy. Nebo ne úplně mění, ale je to takový vlastně překvapivý zamyslet se nad tímhle tématem i z druhého konce. Totiž aktuálně studie, která se zabývá vztahy, a to zejména přátelskými, ukazuje, že ty nejsilnější přátelství vznikají na základě toho, že nenávidíte stejné věci a lidi. Jo, to znamená, údajně si hledáme přátelé podle toho, že nenávidějí, protože takhle to tady jako je popsaný, že nenávidějí to stejný, co my, ať už je to jako nějaký sport, nebo koníček, nebo skutečně jako lidi, prostě nenávist k nějaký třeba skupině, nebo k nějakým jako společným známým, stmeluje přátelství a takové vazby jsou pak ty úplně nejsilnější. Je to sice studie, která, jak říkám, se zaměřuje na přátelství, ale pojďme si říct, že možná tohle všechno platí obecně o vztazích. Co když si hledáme partnera pro život toho, který miluje stejné věci jako my, a ono stačí jenom hledat toho, který nenávidí ty stejné věci jako my. Tak možná jenom takovej novej úhel pohledu, který by vám mohl ku příkladu při seznamování velice prospět. Říkají to odborníci. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo.

0: Evropa 2.
1: Všechno, co potřebujete na let.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: To najdete v Kauflandu. Například krahulí.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
4: Najděte.
5: Pan Play originál série se vrací.
6: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
5: Nová mise.
7: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
5: Nová výzva.
8: Ono se vždycky něco stane.
5: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Pan Play.
9: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
10: Tohle je boží.
9: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
10: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
9: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
13: I'm here, sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední show na Evropě 2. Toto téma jste možná už zaznamenali před časem, protože už tak nějak jako rezonuje pár týdnů. Já jsem na něj přišla až dneska a je to přesně to téma, který naprosto rozděluje lidi a společnost jako takovou. Protože na to má každý svůj názor a ty tábory se jako velice rozlišujou. Mluvím o francouzských vlacích, protože francouzské dráhy zavádí zóny bez dětí. Představte si, že oznámili speciální zóny, kam prostě děti mají de facto vstup zakázán. Jedná se primárně o business třídu, to znamená, když se připlatíte za nějakou jako lepší jízdenku, tak aby vám francouzské národní dráhy zajistily maximální pohodlí, slíbí vám, že tam děti skutečně nebudou. No a teď samozřejmě ty názory na to se jako velice liší. Jsou lidi, kteří říkají, co to sakra je. Jako dítě je taky člověka, nemůžete mu přece kamkoliv zakazovat jako vstup nebo možnost jet v nějakém konkrétním vagónu. Druhá varianta jsou ti, kteří to oceňují, protože prakticky asi tuhle službu chtějí využívat. To znamená, že když už se zaplatí tu business třídu, chtějí tam relaxovat, chtějí tam pracovat. A chtějí mít prostě komfort a pohodlí a samozřejmě to se s dětma občas jako neslučuje. Údajně podle psychologů na vině takzvané pozitivní rodičovství, díky kterému jsou děti, když to úplně jako laicky řekneme, nevychovaný, jo. Že prej je to důsledek tohoto výchovného stylu, který se stal příliš benevolentním a děti si pak ku příkladu i ve vlacích dělají prostě, co chtějí. Hele, nevím, jaký názor na to máte vy, neodsuzujte mě za ten můj, ale já si myslím, že je to mnohem jednodušší pro nás rodiče, kteří se spokojíme pouze s tím, když ve vagonu nejsou naše děti vlastní. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Pozor, ikonický muzik.

0: Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kultura-podhvězdami.cz.
1: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2, Nasty, Army, Vojtáno.
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní touzlení.
4: Na Evropě 2.
2: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
11: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
12: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.

0: mámu.
1: Je čtvrtek, vy jste se, doufám, svobodně rozhodli ladit odpolední show na Evropě 2 a s tím je spojeno i břímně telefonátu Tomášově mámě. Pojďme vytáčet společně, co je u ní asi tak nového.
2: Ano, halo.
1: Dobrý den, maminko, hezký čtvrtek.
2: Ahoj, Zuzanko, tak co, přežila si to ve zdraví?
1: A tak samozřejmě, já jsem ta, která ty vedra docela dobře snáší. Já si to dokonce i užívám, no, tak...
2: Jo, no, tak to seš divná. Já jsem, prosím tě, ty, já jsem ti začala prát, jo.
1: Prát, a no.
2: Prát, no, prát jako v pračce.
1: Rozumím. Jestli...
2: Jo, my normální lidi se vybereme v pračkách, nevím, jak to máte. Vy,
1: jo, já jsem se musela zorientovat v tom termínu. Prát, ano, perete.
2: Ne,
1: u nás se taky pere a já to, Ježišmarja, tak já jsem samozřejmě taky hospodyně, jo. A vím, že teď je dobrý prát, protože to dáte na to sluníčko za půl hodiny, to máte suchý, to je strašně rychlý.
2: No právě, a no. To je teďko dilema. Já jsem koukala na ty trička a oni se perou na 30.
1: No.
2: Jo, ale když to vyperu na tu 30 a pověsím to ven, kde je 45,
1: no
2: tak co se s tím stane?
1: Se to zdrcne.
2: No podle mě jo.
1: No.
2: Tak jo, to... takže ono to bude rok od roku horší, jsem chtěla říct, takže...
1: Jo, to je dobrý, no.
2: To se toho smějete, není na to nic chytnýho. Ještě jedna věc, jsem naštvaná.
1: Ano.
2: Jak ty chlapi, já si tě včera koukám na zásiru, jak on má pěknou pleť.
1: Má pěknou, jo, já jsem ho teda snad v životě neviděla, tak pošlete nějakou fotku.
2: Jo, má takovou pěknou, prostě nic se mu na tom nedělá, žádný fleky a takovýhle věci.
1: No tak asi se o sebe nějak stará.
2: Prosím tě, on by se tak staral, to já se starám, ale říkala jsem, že určitě to je proto, že ty chlapi všichni všeobecně mají prostě dobrou pleť. Oni nestresujou sami sebe. Oni stresujou všechny okolo. Tak proto.
1: A my pak musíme utrácet za ty kosmetický různý ty, že jo, vymoženosti.
2: Spermata.
1: Ježišmarja, jo? Vy jste to tam dala, jo, na tu tvář.
2: To.
1: A zkoušela jste
2: no,
1: to...
2: No to ty spermata, to je teďko novinka.
1: Uf, já jsem se chtěla jako zeptat, jestli vám řekli, že to má být lososí.
2: No, dobrý. Tak blbá nejcem.
1: No, tak uf, jsem se na chvilku vyděsila. Jste
2: ale
1: krásná.
2: Ale, teď dopovíme toho zásiru, já jsem si na něco vzpomněla, jak mě to připomeň,
1: tak jo, připomenu, mějte tak. Se, volám.
2: Ale ahoj.
1: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: Flow spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještě extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Každé úterý a neděli v 8 večer.
1: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
1: A že máš triko, který jsi na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
2: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: po 16. hodině má pro nás Káťa Podrazka aktuální zprávy. Tak hezké odpoledne všem s Evropou 2.
1: Je to tak, krásné odpoledne. Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Chlum u Třeboně se proměnil v obří parkoviště. Auta stojí na chodnících i uprostřed křížové cesty. Důvodem je nová atrakce. Situaci v dopravě podle starostky komplikují také to, že zámecký park, který donedávna sloužil jako průchozí zkratka mezi Horním a Dolním Chlumem, je dnes oplocený a nepřístupný. Místní tak musí areál obcházet přes frekventovanou křižovatku bez chodníku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Zhruba 5 tun kokainu se podařilo tento týden zabavit v Portugalsku na palubě kontejnerové lodi. Droga byla zajištěna během společné operace portugalské policie, armády a vojenského námořnictva na základě vyšetřování, na kterém se podílely i Británie a Španělsko. Zatčeny byly 3 osoby neupřesněné cizí národnosti, informovala o tom agentura AFP.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D7 na 14. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto s defektem. Podobná situace je pak na D5 na 20. kilometru ve směru na Plzeň. I tady máme hlášenou nepojízdnou dodávku.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa2, jak je venku?
1: Zítra bude v Čechách skoro jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo, místy, hlavně na východě, očekáváme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky a postupně od západu očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si na Evropě 2 užijte Zorku Hejdovou.
4: My už víme, že když chceme nějaký bizár, stačí zapátrat a zavítat do Ruska, tak s čím se tam dá obchodovat, budete šokováni. Na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední show a Evropu 2 a já jsem opět šokovaná a není se čemu divit, protože je tato zpráva opět z Ruska. A jakmile máme témata, která sem míří z Ruska, je to většinou bizár. Přátelé, prosím vás, berte to s nadsázkou, jo, protože já sama jsem z toho, jak říkám, v šoku, co se děje ve světě a s čím vším je možno obchodovat, ale dobře, pojďme se na to zaměřit. Totiž v Rusku se, přátelé, rozjíždí obchod s použitými implantáty. Ten titulek sám o sobě zní silikony z druhé ruky. Já jsem jako nevěřila vlastním očím, ale opravdu je to prostě jeden z novějších trendů. Prodej použitých prsních implantátů na nejrůznějších inzerentních jako serverech. Jo, kde prostě silikony, konkrétní modely, třeba normálně konkrétních značek, které dřív stály třeba za jeden silikon okolo 39 tisíc korun, tam koupíte třeba za necelých 10 tisíc. A teď si říkáte, co s tím sakra někdo dělá. Tak prosím vás, tady samozřejmě důrazný varování, že jako s tím se samozřejmě už nic dělat nedá, protože jakmile se ten silikon z těla majitelky vyjme, tak je to prostě biologický odpadní materiál a není možný ho komukoliv jako dalšímu dát. Hrozí tam ohromný rizika, dokonce i smrt, takže na to upozorňují v Rusku i odborníci. No a teď si říkáte, co s tím teda ty lidi dělají. Údajně prostě jako to patří k nějakému koníčku uchovávání prostě kuriózních předmětů. No dobře, to jsem schopná pochopit, ale mě jako majitelku prsních implantátů, kdybych se jako teda někdy rozhodla je vyjmout a prodat, ještě to jako zpeněžit, mě vyloženě uráží, že bych je měla prodávat se slevou. To jsou plný blázni, víte, co ty prsa všechno zažili? Naopak, za dvojnásobek. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo, tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Už tam budem, nech to.
7: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
8: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
7: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Už tam bude.
9: Přestaň, štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Zpátky k muzice.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2 a budeme se bavit o běhání, což je i můj koníček, i když takhle můj vztah k běhu je složitější, ale o tom až potom, není to o mně. Chci mluvit o botách, které by měly usnadnit běhání, protože jsou různý jakoby už marketingové akce, boty s myšlenkou, že vám pomohou běhat rychleji, dále skákat výše nebo vypadat lépe, ale jeden sportovní gigant, jedna značka, kterou všichni dobře známe, která má fajfku v logu, si dává za cíl úplně změnit myšlení kolem obuvi a skutečně jako už uvedla na trh první boty založený na neurovědě. Je to strašně zajímavý téma. Oni samozřejmě mají řadu kritiků, protože je to prostě složitější, co se týče technologií, ale oni slibujou, že jejich bota je v podstatě navázaná na různý jako senzorický receptory v našich chodidlech. A je prý vytvořena tak, aby právě tyto receptory byly správně stimulovány pomocí takových speciálních uzlů zabudovaných do podrážky. Říkají, že to má sloužit k lepšímu vnímání, soustředění, dodat nositelům pocit duševní přítomnosti a má to mít prý samé blahodárné účinky. Tak samozřejmě kritici říkají, že to neznamená automaticky zlepšení nějakých jako kognitivních funkcí, že to naopak může zvyšovat zátěž a působit rušivě pro některý uživatele. Ale je vlastně zajímavý, že se to testuje na téhle bázi, protože určitě i v tomto směru věda a technologie půjdou kupředu a jednou třeba skutečně na základě neurovědy budou boty ovlivňovat naší mysl. No ale hele, dokud ty boty nepoběžejí sami, tak je to pořád pro mě málo. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pedro Pabian. Maximum nový muziky.
1: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
7: Byl konec. Já byl roztancovaný.
8: Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
7: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

slovenskou party. Vstupenky na Sparta.cz. Sparta. Tečka. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještě extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Držíme ti flek i v Benešově. Evropa 2. 105,5 FM.

It is the

0: odpolední show Evropa 2. Budeme se bavit o zboží z Číny, jo, který má většinou nechvalnou pověst, i když já si myslím, že v mnoha ohledech už se to samozřejmě taky jako změnilo, ty pohledy na různý čínský výrobky, ale budeme se bavit taky o padělcích. To, že máme padělaný kabelky, různý značky, tenisky, fejkový, to všechno jako víme. Ale teď se řeší obrovská kauza čínských padělaných kondomů. A slyšíte správně. Čínský padělaný kondomy se totiž dostaly ve velkém do Evropy. Ono to samozřejmě, já to nechci jako zlehčovat, protože to téma je vážný. Samozřejmě jsou to kondomy, které prostě absolutně nesplňují nějaký jako zdravotnický parametry, které splňovat mají, takže můžou třeba znamenat jako ohrožení na zdraví pro mnoho uživatelů. Jo. Dostali se do Rumunska, Srbska, Španělska, je to ohromná kauza. Jsou to padělan kondomy v hodnotě bezmála 5 milionů korun, tak si to spočítejte, teda nevím ani kolik stojí kondom pro boha v dnešní době. Jsem ho řadu let jsem ho nekupovala teda. Takže si to dopočítejte sami. A kondomy za 5 milionů. Ale mě to jako fascinuje, no, že opravdu i takováhle věc se dá prostě fejkovat, padělat prostě za účelem nějakého podvodu a zisku, ale na druhou stranu možná zatím vidíme něco, co zatím vůbec není, jo. Možná to nebyl jako účel zločinu a rychlého výdělku, ale ty kondomy, jak jsem říkala, jsou z Číny a jak víme, tak už roky se v Číně vehementně snaží o nárůst porodnosti, tak možná prostě už jenom jsou opravdu zoufalí a nevědí, jak na to se to vymklo. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo!
3: Tlapková patrola patří k největším dětským fenoménům současnosti. Její předchozí filmová dobrodružství vydělala ve světových kinech přes 350 milionů dolarů.
4: Jsou tu největší zásoby diamantů na světě.
5: Pojď, tatínko.
3: V novém dinosauřím filmu se oblíbená parta se psím znalcem dinosaurů Rexem vydá na svou nejzásadnější záchranou misi. Když jejich letadlo během nečekané bouře ztroskotá na tajuplném tropickém ostrově, čeká Chase, Marshalla, Skye a jejich kamarády neuvěřitelný objev. V jeho divoké přírodě totiž stále žijí dinosauři.
6: Co to bylo?
7: To je mý bříško. Dinosauříci mi snědli všechny mlsky.
3: Jenže zpráva o tajemném ostrově se brzy dostane i k jejich největšímu nepříteli, chamtivému starostovi Humdingerovi. Ten na ostrově objeví obrovské naleziště diamantů a okamžitě se rozhodne, že je vytěží.
6: Vždyť
7: já běžím! Jsem bulldog, rychle to vážně nedokážu!
3: A aby práce pěkně odsejpala, nebojí se použít dynamit. Výbuchy ale probudí spící sobku a celý ostrov se rázem ocitne v ohrožení.
8: Nejde se hnout, zkus to odmouchnout.
3: Tlapková patrola s podtitulem Dinosauří film je právě v kinech.
7: Au, tak stačí, no tak ne.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
9: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice. Bílý růžek, nízká cena.
10: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
11: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
13: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: 17. hodina odbyla, to znamená, že Káťa je připravená. Jsou tu další zprávy na Evropě 2.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Nadcházející 12. srpen se ponese ve znamení hned dvou neobvyklých astronomických úkazů. Částečné zatmění slunce, k němuž dojde těsně před jeho západem, a meteorický roj Perseidy. Jeho nejsilnější fáze přijde jenom krátce po zatmění a bude viditelný odkudkoli. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu napadl bordu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají. Policisté našli tělo včera večer. Informovali o tom dnes na sociální síti X. A my už teď slovo předáváme Lucce.
2: Na Rychnovsku postaví první turbokřižovatku. Bude na státovce u Častolovic směrem na Kostelec nad Orlicí. Zatím tady slouží jako klasický kruháč. Projíždět se bude po plynule vedených spirálovitě uspořádaných jízdních pruzích, na kterých je zamezeno proplétání vozidel. Tenhle nizozemský vynález má přinést zejména plynulejší a bezpečnější překonání křížení. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu v Finsku 4-5 a do semifinále nepostoupila. Dvakrát skóroval Maximilián Mareš. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí a v noci na sobotu od 3 hodin budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, sedejte na D11 v úseku mezi 35. a 25. kilometrem ve směru na Prahu. Je tady zúžení, tak počítejte s možným zdržením. A opatrně taky na D3, exit číslo 136 ve směru na Prahu, je tady do dnešních 22 hodin uzavřený.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude v Čechách skoro jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zpočátku oblačno až zataženo. Místy, hlavně na východě, očekáváme déšť nebo přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Zorka Hejdová. A na Evropě 2 si řekneme například to, co je podle průzkumu největší ničitel současných vztahů mezi ženami a muži. Dozvíte se, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední show na Evropě 2. Pojďme zamířit do světa vztahů, to je vždycky vděčné téma. A byť tenhle nejnovější výzkum, no ne asi, vždycky tyhle témata pramení z výzkumu, je z Ameriky, tudíž je zaměřený přímo na Američany, tak je zajímavý podívat se, jaký jsou trendy ve vztazích mezi ženami a muži a hlavně jako kam se ta společnost ubírá. Totiž z nového výzkumu vyplývá, že sestěhování partnerů téměř vždycky vyvolává ve vztahu zásadní problémy. A to až tak, že údajně 3 z 5 Američanů litují, že se kdy se svým partnerem nebo partnerkou sestěhovali do jedné domácnosti. To je fascinující. Na vině prý obvykle nějaké jako odlišné očekávání obou partnerů o tom, jak ten společný život v té sdílené domácnosti asi bude vypadat, že jo? Známe to asi všichni, kteří jsme to někdy zažili. Tam teprve, když jste spolu 24/7 v jednom bytě nebo v jednom domě, vyplouvají na povrch ty vlastnosti toho druhého, ty návyky, které vám třeba začnou lézt na nervy a tak dále. Nemusíme si o tom povídat, ale u těch Američanů je to tak vážný, že tam opravdu jako zrůstá ten trend, že ty lidi jsou spolu ve šťastném, spokojeném vztahu, jenom prostě spolu nebydlí. Tak jak říkám, je to prostě zajímavý, je to taky cesta, možná nejednomu vztahu i tady u nás by to prospělo, tak jenom ať víte, že to jako je trend, který samozřejmě sem bude nějakou dobu putovat, takže ono to sem přijde asi až za pár let, ale abyste se nedivili, až pak váš partner třeba přijde s tím, že ano, budete žít šťastně až do smrti, jak jste si slíbili, jenom prostě každý v jiném bytě, no. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout?
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Nout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a

0: dávají Zingr.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický twister nebo Zingr pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte twister nebo Zingr jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Je čtvrtek, vy jste se, doufám, svobodně rozhodli ladit odpolední show na Evropě 2 a s tím je spojeno i břímně telefonátu Tomášově mámě. Pojďme vytáčet společně, co je u ní asi tak nového.
1: Ano, halo.
0: Dobrý den, maminko, hezký čtvrtek.
1: Ahoj, Zuzanko, tak co, přežila si to ve zdraví?
0: A tak samozřejmě, já jsem ta, která ty vedra docela dobře snáší. Já si to dokonce užívám, no, tak...
1: Jo, no, tak to seš divná. Já jsem, prosím tě, ty, já jsem ti začala prát, jo.
0: Prát, a no.
1: Prát, no, prát jako v pračce.
0: Rozumím.
1: Jo, my normální lidi se vybereme v pračkách, nevím, jak to máte. Vy,
0: jo, já jsem se musela zorientovat v tom termínu. Prát, ano, perete.
1: Ne,
0: u nás se to taky pere a já to... Ježišmarja, tak já jsem samozřejmě taky hospodyně, jo. A vím, že teď je dobrý prát, protože to dáte na to sluníčko za půl hodiny, to máte suchý, to je strašně rychlý.
1: No právě, a no. To je teďko dilema. Já jsem koukala na ty trička a oni se perou na 30.
0: No.
1: Jo, ale když to vyperu na tu 30 a pověsím to ven, kde je 45,
0: no
1: tak co se s tím stane?
0: Se to zdrcne.
1: No podle mě jo.
0: No.
1: Tak jo, co? Takže ono to bude rok od roku horší, jsem chtěla říct, takže...
0: Jo, to je dobrý, no.
1: To se toho smějete, není na tom nic vtipnýho. Ještě jedna věc, jsem naštvaná.
0: Ano.
1: Jak ty chlapi, já se tě včera koukám na zásiru, jak on má pěknou pleť.
0: Má pěknou, jo, já jsem ho teda snad v životě neviděla, tak pošlete nějakou fotku.
1: Jo, má takovou pěknou, prostě nic se mu na tom nedělá, žádný fleky a takovýhle věci.
0: No tak asi o sebe nějak stará.
1: Prosím tě, on by se tak staral, to já se starám, ale říkala jsem, že určitě to je proto, že ty chlapi všichni všeobecně mají prostě dobrou pleť. Oni nestresují sami sebe. Oni stresují všechny okolo. Tak proto.
0: A my pak musíme utrácet za ty kosmetický různý ty, že jo, vymoženosti.
1: Spermata.
0: Ježišmarja, jo? Vy jste to tam dala, jo, na tu tvář.
1: To.
0: A zkoušela jste to...
1: No lososí spermata, to je teďko novinka.
0: Uf, já jsem se chtěla jako zeptat, jestli vám řekli, že to má být lososí.
1: No, dobrý. Tak prosím, jo. Tak hlbá nejcem.
0: No, tak uf, jsem se na chvilku vyděsila. Jste krásná.
1: Ale my to dopovíme toho zásiru, já jsem si na něco vzpomněla, jak mě to připomeň.
0: Tak jo, připomenu, mějte tak. Se a volám.
1: Ale ahoj.
0: Naschle.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Show na Evropě 2 se při čtvrtku blíží do svého finále, přátelé. Jak jsem to poznala, jednak mi to říkají hodiny a za druhé už se blíží ke studiu Kuba Štěpán, který se ujal pro tento týden té nejprestižnější hitparády českého éteru, tady Evropa 2 Music Chart, což je dvouhodinka těch nejlepších songů, tak jak jste si je odhlasovali vy sami, naši posluchači, na Evropa2.cz. Do toho nějaká ta novinka, do toho nějaká ta vzpomínka, no zkrátka tohle všechno vám na zlatým podnose donáší právě Kuba Štěpán. Tak já se loučím, těším se na vás opět zítra, kdy to bude vlastně poslední odpolední show tohoto týdne, ještě v polovičním složení, ale věřte nebo ne, od pondělka už v plné palbě i s Tomášem, který bude mít jistě plnou kupu zážitků z Bulharska a ještě mezi náma, jo, byl tam i s tchýní, tak to jsou vždycky hele historky o zábavu postaráno prostě, tak já se těším, těšte se i vy a buďte s námi na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Nevíte, proč se scházíme tady?
3: No, jak to mám asi tak vědět?
4: Nová česká komedie 6 gramů svede dohromady Jiřího Mádla, Davida Novotného, Martina Pechláta a Ondřeje Vetchého. Čtyři naprosto rozdílní otcové se potkají v tělocvičně střední školy poté, co byl na lyžařském výcviku u jejich synů nalezen sáček s podezřelým bílým práškem.
2: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím?
4: Každý z nich je přesvědčený, že právě jeho syn je nevinný a každý má úplně jinou představu o tom, jak celou situaci vyřešit nebo raději zamést pod koberec.
5: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
4: Pod dohledem neústupné ředitelky v podání Lenky Vlasákové se ze zdánlivě obyčejné rodičovské schůzky rychle stává lavina výmluv, obvinění, osobních útoků a stále absurdnějších situací.
2: Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
6: Dostaneš do držky.
2: Aha.
4: A když se ukáže, že ředitelka má vlastní důvod, proč se bojí školního skandálu, začíná být jasné, že už dávno nejde jen o 6 gramů bílého prášku.
3: No, já nejsem policajt.
2: No a co teda jste?
3: To je měšťák.
4: Komedie režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše vznikala přímo v prostředí gymnázia v Litomyšli. Natáčelo se za běžného provozu školy, po vyučování i o víkendech.
7: Já nejsem zlej člověk, ale když se jmenujete Řepa, tak to prostě musíte být hovado.
4: Komedie 6 gramů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Posloucháte Evropu 2. 18. hodina je za dveřmi. Na řadě jsou nové zprávy, které připravila Káťa Podraská. Pojďme do nich.
1: Krásný podvečer u zpráv. Klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Podle deníku The Guardian na to upozornil Světový potravinový program, podle kterého už teď čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Silná erupce sopky Fuego nedaleko metropole středoamerické Guatemaly skončila. Úřady kvůli tomu nechaly evakuovat 1700 obyvatel. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní zároveň začal návrat obyvatel do vyklizených obcí poblíž vulkánu. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Téměř kompletní česká beachvolleybalová špička se koncem srpna představí na turnaji v Brně. Na sokolském koupališti nastoupí po roční pauze i mistr světa z roku 2023 Ondřej Perušič, který bude s netradičním spoluhráčem Jakubem Šépkou plnit roli nasazených jedniček. Včetně kvalifikace se na turnaji objeví 6 mužských i ženských tuzemských párů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Už za hodinu fotbalisté Hradce Králové přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se východočichům podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D8, na 10. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto s defektem. No a podobná situace je pak taky na D11, na 30. kilometru ve směru na Hradec Králové. I tady máme hlášenou nepojízdnou dodávku.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude v Čechách skoro jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo, místy hlavně na východě očekáváme déšť nebo přeháňky, ojediněle také bouřky, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní poslední zprávy a teď už startuje hit paráda s Kubou Štěpánem.
0: Máme čtvrtek a nadešel čas na jediné. Začíná Evropa 2 Music Chart a my jsme neskutečně rádi, že jste neustále její součástí. Tak jak vypadá a jak dopadla, to se dozvíme právě teď na Evropě 2.
3: Evropa 2. Evropa 2 Music Chart.
0: Začíná Evropa 2 Music Chart a je to svým způsobem výroční chart, protože dnes je to 30. vydání roku 2026. Těšit se můžete nejen na novou podobu top 20, ale velmi dobré jsou future hity, i pohled do zahraniční hitparády vás 100% potěší. Hudební zpátečka nás vezme do roku 2019, no na rovinu říkám, je toho před námi opravdu dost. Než začneme odkrývat jednotlivá umístění v top 20, kterou jste sestavili vy svými hlasy na www.evropa2.cz. Jdeme na první novinku tohoto týdne a to od Sarah C. Slovenská zpěvačka se k novince Starlight přizvala Martina Harricha. Název znamená světlo hvězd a přesně tak působí i samotný song. Lehce, pozitivně a samozřejmě letně. Anglicky zpívaný duet stojí na tanečním rytmu a energii, která by měla fungovat hlavně během teplých večerů. Sarah si navíc skladbu od začátku vnímala právě jako duet a Martina ke spolupráci oslovila napřímo. Teď se ukáže, jestli jim hvězdy posvítí také na cestu do top 20. Evropy 2 Music Chart. Dnes jsou s novinkou v rámci pořadového čísla 1.
3: Evropa 2. Evropa 2 Music Chart. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. We go.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Justin Bieber se vrací na scénu a přidává single Speed Demon, tedy Démona rychlosti. V textu dává jasně najevo, že se navzdory kritice nehodlá zastavit a chce dál dokazovat, kam prostě patří. Skladba vyšla už loni, nový život ale dostala po jeho letošním návratu na festivalová pódia, když jí zaspíval na Coachelle. Záběry se rychle rozšířily po internetu a výrazně vzrostl i zájem o Justinovu hudbu. Speed Demon tak znovu přidává plyn, tentokrát v naší hitparádě jako druhá novinka aktuálního vydání Evropy 2 Music Chart. Evropa.

nejlepších. Máte Evropu 2 Music Chart. První dvě novinky jsme si představili, další dvě nabídnu tradičně v příští hodině. Nyní už ale jdeme odhalit top 20 v rámci 30. vydání roku 2026. Pouze vaše hlasy na Evropa2.cz sestavili nový žebříček. A jak se koukám... Je poměrně pestrý. Tři novinky ze čtyř se probojovaly do hitparády. Komu se to nepovedlo, i to se v Music Chart samozřejmě dozvíte. Teď je tu ale místo 20., kam se dostává minulá novinka. 20. totiž otevírá nová spolupráce brazilského producenta Aloka a zpěvačky Jennifer Lopez. Everything's fine, čili všechno je v pořádku, zachycuje známý rozpor mezi tím, co ukazujeme navenek, a tím, jak se doopravdy cítíme. Skladba vznikla rovnou ve dvou podobách, klidnější ranní verzi AM a tanečnější večerní PM, která vás zaujala a vstupuje do nejprestižnější hitparády českého éteru Evropy 2 Music Chart. Navenek je to tedy všechno úplně v pohodě, uvnitř to ale může vypadat úplně jinak. Alok a Jennifer Lopez dnes míří na místo 20. Evropa 2 Music Chart.

příčky klesá Michael Schulte se singlem Lovesick. Název se dá přeložit jako nemocný láskou a text popisuje přesně ten stav, kdy se myšlenky neustále

0: Tady je vaše prázdninová Evropa 2 Music Chart, kterou máte pod palcem a pouze vy, a to hlasováním na www.evropa2.cz. Pro nové kolo budete moct hlasovat po skončení, pokud posloucháte nedělní reprízu, vy už samozřejmě na nic čekat nemusíte a rovnou můžete zahlasovat. Další interpret si vysloužil nálepku Pád týdne. A není sám, kdo se v hitparádě mírně propadl. Kdo to bude? Už teď můžu prozradit, že v minulém kole obsadil místo 12. a za moment zamíří na 18. Vydržte, za chvilku jsme zpátky.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Slyšíte? To je...
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Už skoro 400 000 followers.

0: má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Každé úterý a neděli v 8 večer.
1: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
1: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlade delní povolení.
0: Na Evropě 2. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Evropa 2.
6: Ladíte Music Chart, nelichotivý titul pát týdne si pro aktuální kolo odnáší Miles Smith. Jeho single Heaven se z 12. místa propadá až na 18. Píseň pochází z Milesovy debutové desky, při jejímž psaní se vracel k poznámkám z 5 let terapie. Heaven ale patří k jejím lehčím a romantičtějším momentům. Nebe tady není místem mezi mraky, ale spíš pocitem, který přichází po boku někoho výjimečného. Hlasování se ovšem tentokrát a bohužel žádný zázrak nekonal.
0: Evropa 2 Music Chart.

0: posloucháte Music Chart na Evropě 2. 17. příčku dál drží Loreen, na to se skladbou Set Me Free, v překladu Osvoboď mě. Švédská zpěvačka v ní zpívá o odhodlání pustit minulost, setřást všechno, co nás brzdí, no a samozřejmě vykročit dál. Nechybí postupně rostoucí energie ani velkolepá atmosféra, díky které se nahrávka hodí jak do klubu, tak samozřejmě i na velké festivalové pódium. V hitparádě se ale Loreen nikam neuvolnila, zůstává přesně tam, kde byla před týdnem, tak si říkám, aspoň má 17. pevně ve svých rukou.
1: Evropa 2 Music Chart.

ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2 Music Chart. Na našem webu Evropa2.cz vás pravidelně zásobujeme novinkama ze světa hudby. Ed Sheeran řeší velkou pokutu kvůli svému historickému autu. Machine Gun Kelly promluvil o chvíli, kdy mu šlo opravdu o život a například Ariana Grande oznámila, že po turné načas zmizí z očí veřejnosti. Kompletní detaily najdete, jak už jsem říkal, na našem webu Evropa2.cz. Vrátíme se k top 20. Z první desítky se poroučí belgický zpěvák Bere. Song Yesterday, Today, Tomorrow klesá z 10. místa na 16. Už název samozřejmě propojuje včerejšek, dnešek a zítřek, tedy minulost, kterou nejde změnit, přítomnost, kterou občas nestíháme a budoucnost, o které stejně nic nevíme. Bere z toho vytvořil lehký popový single s výrazným refrénem. V tabulce, jak se dívám, se mu ale dnešek příliš nepovedl a zítřek, nebo spíš příští týden, už máte zase rukou pouze vy. Bere je v top 24. týden a dnes mu náleží místo 16.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. O 4 místa si polepšili Hužel, Imael Angel a Ultranatej. Moving to the Sun se z 19 dostává na 15. Nahrávka propojuje současný house s hlasem Ultranatej, kterou taneční scéna zná už od 90. let, a to díky klubové klasice Free. Výsledkem je krátký sluncem zalitý track, který nabádá nechat tmu a starosti za zády. Podle hlasování se trojice vydala správným směrem, rovnou o 4 příčky blíž k vrcholu. Dneska jim patří 15. místo.

V rámci 30. vydání Evropy 2 Music Chart nesmí chybět Future Hit. Ten první předává Lost Frequencies společně se zpěvačkou Karin Lomax. Live It All znamená prožít to všechno a přesně na tom je postavený i refrén přijmout nejen nejlepší chvíle, ale také pády a nejistotu, protože i ty k životu prostě patří. Lehký house, výrazné piano a energie stvořená pro letní parkety nebo třeba i pro západ slunce. Žádné dlouhé přemýšlení nad tím, kam naše kroky povedou. Hlavní je nezůstat stát na místě a prožít vše, jak se říká, naplno. Dnešní první Future Hit. Evropa 2.

Posloucháte nejprestižnější hitparádu českého éteru Evropu 2 Music Chart. A lehce se smutkem, tu mám spolupráci, která lehce padá, což mě trošku překvapuje. O 3 pozice klesají Martin Garrix a Ed Sheeran, jejich Repeaty, ty je hudební návrat, na který se čekalo dlouhých 12 let. První verzi napsali už v roce 2014 a Garrix ji později zkoušel na koncertech. Oficiální vydání ale stále nepřicházelo. Fanoušci se dočkali až letos v květnu. Název znamená Zopakuj to a myslím si, že fanoušci své prosby o vydání opakovali opravdu vytrvale. V Music Chart však tentokrát opakovat 11. místo nebudou. V rámci 30. vydání roku 2026 jsou 14. Evropa 2 Music Chart.

0: Ladíte Evropu 2 Music Chart. Výrazné loučení předvede Damiano David The First Time, stoupá z 18. místa na 13. Zároveň ale dokončuje maximálních 7 kol v hitparádě Music Chart. Damiano David v písni porovnává divoké začátky a různé způsoby hledání vzrušení s jediným okamžikem, a to prvním setkáním s opravdovou láskou. A nic předchozího prý stejnou sílu nikdy nemělo. Z hitparády tak odchází ve chvíli, kdy se mu daří nejlépe. Za poslední chvíli přidal 5 míst a zabouchne za sebou dveře opravdu ve velkém stylu se šťastnou 13.
1: Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Před námi je spojení, které si v hitparádě pustíme naposledy. The Rasmus a Nico Wilhelm se na rozloučenou posouvají ze 14. místa na 12. Break these chains znamená přetrhnout tyhle řetězy a zachycuje vztah, ve kterém už nezbývá nic jiného, než definitivně odejít. Temná atmosféra, výrazné kytary, jako hodně výrazné kytary a refrén, který si o hlasité pouštění přímo říká. Po 7 týdnech ale musí nahrávka opustit i naši hitparádu. Řetězy jsou přetržené, cesta ven je volná a 12. místo je aspoň za mě důstojné východisko. Evropa 2. Max

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Na nové album Rihanny čekáme už od roku 2016. A její partner ASAP Rocky teď konečně přinesl zprávu, která fanouškům zaručeně zvedne náladu. Rihanna je prý znovu ve studiu a pracuje na nové hudbě. Zároveň přiznal, že ji od nahrávání trochu odvádí rodina, 3 děti i samozřejmě cestování s partnerem, když ale prozradil, že už ve studiu skutečně vaří. Okamžitě dodal, že za to doma nejspíš dostane vynadáno. Tak dobrá zpráva tedy je, že Rihanna nahrává, a ta horší zpráva je, datum vydání si zatím nechává pro sebe. Ostatně jako už tradičně, že? Než vkročíme do druhé poloviny Music Chart, dáme si ještě místo 11. Těsně pod první desítkou startuje Sombr, a to se singlem My Body Isn't Ready. Text otevřeně mluví o nejistotě z vlastního vzhledu a o situaci, kdy se někomu chcete přiblížit, ale pohled do zrcadla vás zastaví. Poměrně citlivé téma dostalo velký a energický refrén, takže výsledkem není tichá zpověď, ale sebevědomně znějící pop. A vstup na 11. z minulé novinky rozhodně ostýchavě nepůsobí. Tady je Sombr. Evropa 2.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Vkročili jsme do druhé poloviny 30. vydání Evropy 2 Music Chart roku 2026. Jak dopadla top desítka? No, klidně bych prakticky u těch nejúspěšnějších míst mohl pustit záznam z minulého týdne, protože změn tady moc není, ale k tomu se dostaneme. Čeká nás pohled do zahraniční hitparády, konkrétně se mrkneme do Velké Británie, kde velké vlny nadělala kapela Katsai. K tomu taky nebude chybět hudební zpátečka, ta nás vezme do roku 2019, ale to všechno je teprve před námi. Teď si jdeme představit zbylé dvě novinky. Pořadovým číslem 3 je Luis Capaldi a nový single Stay Love. Luis přišel s další emotivní baladou. Píseň Stay Love je opravdu křehká klavírní skladba o chvílích, kdy nejsou potřeba velká gesta, ale stačí naděje, že láska prostě neodejde. Zajímavý byl i způsob uvedení této písně. Ještě před vydáním se v hudebních obchodech objevily anonymní vinylové desky a fanoušci začali pátrat, komu ta tajemná skladba patří. Luis Capaldi ji potom nečekaně zahrál i na nádraží v New Yorku před několika tisíci lidmi. Tichá balada tedy dostala poměrně hlučný začátek a dnes se představuje jako novinka s číslem 3.
0: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2 Music Chart.

0: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. My se vrhneme na top desítku a odhalíme i šplhouna. Novinky týdne musíme mít kompletní a tady je čtvrtá. Pražská kapela Post-it přichází se singlem Geronimo. Už samotný název působí jako bojový pokřik před chvílí, kdy není cesty zpátky a zbývá jediné, tedy sebrat odvahu a skočit. Skladba je o vnitřních soubojích, divokých obdobích i odhodlání nevzdat se, když se všechno začne komplikovat. Zpočátku píseň drží napětí hodně při zemi, postupně ale nabírá sílu a vyústí v mohutný rockový refrén. Post-it zkrátka za vámi míří bez opatrného našlapování a já doufám, že vaše hlasy je následně pošlou do top 20 Evropy 2 Music Chart. Pro dnešek si Post-it představujeme jako novinku s pořadovým číslem 4.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Umírám, celý se klepu.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Všechny čtyři novinky tohoto týdne jsme si představili, no jsem zvědav, zdali se probojují do top 20. Ostatně o tom rozhodnete zase vy, jak jinak než na www.evropa2.cz. Teď nás v Music Chart čeká 10. a 9. místo. Na 9. je Ariana Grande, která si se singlem Hated I Made You Love Me polepšila o 4 příčky. Ještě před ní ale zahraje Dermot Kennedy a právě jemu patří titul Šplhou na týdne. Single Honest se ze 16. místa vyšplhal rovnou do top 10. Dermot v písni zpívá o citech, které zůstaly příliš dlouho nevyslovené a naplno si je připouští až ve chvíli, kdy už může být pozdě. Na základě vašeho hlasování jste naštěstí zareagovali včas a poslali ho o 6 míst vzhůru, tedy na 10. místo. Evropa 2 Music Chart.

0: nejlepších. Máte Evropu 2 Music Chart. Už za okamžik se dostaneme na místo 8. O jednu pozici oproti minulému týdnu se polepšila Dara, a to s vítěznou eurovizní písní Bangaranga. Právě díky ní letos Bulharsko poprvé v historii ovládlo celou soutěž. Za pestrým tanečním vystoupením se přitom skrývá téma překonávání obav, vnitřního chaosu a samozřejmě i pochybností. Music Chart Dara dokončuje 7. týden a loučí se na 8. místě. Evropské vítězství 7 kol u nás a odchod v top 10. Bangaranga rozhodně nezmizí potichu. Single pouštím za chvilku, tak držte. Tady je Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2. Music Chart.

Tom Walker byl na místě 11. Prvního srpna roku 2019 bodovala v Music Chart i Miley Cyrus, a to na místě 7. Tak tady pročítám top 20. Získali si vás i Imagine Dragons LSO, kteří byli na místě 6. První příčka patřila Poetice a skladbě Múza. 1. srpna roku 2019 svoji trať v Music Chart po 7 týdnech končili a došli si rovnou pro zlatou medaili. Pojďme si jejich Múzu připomenout.

Společnost vám dělá Evropa 2. Právě posloucháte Music Chart a rovnou míříme na 7. místo. Na 7. místě startují Alesso a Pendulum se singlem Fate. Spojení švédského producenta a britsko-australské kapely přináší melodickou elektroniku, velmi výrazný vokál a refrén postavený na světle, které nechce vyhasnout. Fate znamená vyblednout nebo pomalu zmizet. Tady ale zaznívá přesný opak. Vzpomínka na silný vztah zůstává jasná i ve tmě. Vy jakožto hlasující jste se novinky rozhodně nebáli, z nuly rovnou na 7. To je nástup bez jakéhokoliv pozvolného mizení. Evropa 2. Maximum.

0: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Před námi je Eva Farná. Ta na sebe prozradila několik pikantností, které dělá, jak se říká, za zavřenými dveřmi. Například, když se připravuje na koncerty, kouká se na seriál Chirurgové. Čemuž rozumím, tak je hltám. Pak na sebe ale práskla, cituji doslovně. Moje auto je moje velká přenosná kabelka. Je tam úplně všechno, jím tam, převlékám se tam, je to vlastně nechutné. Dodala se smíchem, ale samotnou nepořádek v autě samozřejmě netrápí, protože jako maminka dvou malých dětí ví, že udržet kdekoliv pořádek je téměř nemožný. Eva Farná zůstává v Music Chart na 6. místě. Neříkej, co má se stát, je o potřebě povolit sevření, přestat neustále všechno plánovat a občas důvěřovat tomu, kam nás život zavede. Eva novinku vydala pouhé 2 dny před prvním ze svých 3 velkých koncertů v pražském Edenu, takže sama v té době příliš volný program rozhodně neměla. V Music Chart má ale klid, o tom žádná. Druhý týden za sebou jí patří 6. místo. No, někdy není potřeba nic měnit, když to funguje přesně takhle.
1: Evropa 2 Music Chart.

Tady je vaše Evropa 2. Nejprestižnější hitparáda v českém éteru Evropa 2 Music Chart. Než budeme pokračovat v top 20, o které rozhodly vaše hlasy na Evropa2.cz, před námi je již místo 5. Teď si ale dáme druhý future hit. O něj se postará kapela Mirai, ta se vrací do doby, kdy léto znamenalo roztrhané tričko, vítr ve vlasech, hraní si venku a návrat domů až ve chvíli, kdy nás už urgentně volala máma. Malinovej syrup je pro kapelu symbolem dětství a prázdnin u babičky na vesnici. Místo složité produkce proto Mirai sází na jednoduchou melodii, kytary a hlavně na vzpomínky, které mají vlastní vůni i chuť, protože stačí pár tónů a najednou je zase srpen, i když už dávno nemáte prázdniny. Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

uších máte Music Chart na Evropě 2. Bedlivě tady pročítáme výsledky vašeho hlasování. Páté místo znovu patří Atmo Music a Sebastianovi. Levandule sází na nostalgii, vzpomínky a atmosféru léta, které už možná skončilo, ale v hlavě zůstává dál. Místo velkého dramatu nabízí klidnější náladu a refrén, který se do paměti usadí stejně snadno jako vůně levandule v otevřeném okně. Nahrávka má jen něco přes 2 minuty, takže nic se samozřejmě neprotahuje. Stejně úsporný je i její pohyb v tabulce. Absolutně žádný. Pátá byla a pátá levandule zůstává.

Hladíte Evropu 2 Music Chart, než omrkneme zahraniční hitparádu a představíme si čtvrté místo. Mám tady ukázku nového singlu od kapely One Republic, kterou mám neskutečně rád a pro fanoušky chystají, myslím si, jedno velké letní překvapení. A takhle zní.

Je to pouze teaser. Tak uvidíme, kdy One Republic novinku zveřejní komplet. Vrátíme se k Music Chart a jak se dívám, čtvrtá příčka nemění majitele. Antonín Herbeck a Brandon ji dál drží se singlem Under Your Skin. Anglické spojení má dvojí význam. Někdo se vám může dostat pod kůži, protože vás silně přitahuje, ale také proto, že vám leze pořádně na nervy. A právě tahle hranice mezi touhou a podrážděním dává vztahovým písním často největší náboj. V Music Chart je situace mnohem klidnější. Druhý týden stejná pozice a medaile znovu na dosah.

0: Posloucháte Evropu 2 Music Chart, pojďme mrknout do zahraničních hitparád. Konkrétně zamíříme do Velké Británie, kde tento týden výrazně zabodovala skupina Kacaje. Jejich novinka Animal vstoupila do tamní singlové hitparády rovnou na 16. místo a stala se nejvýše umístěnou novinkou týdne. Píseň pracuje s rozdílem mezi uhlazenou tváří, kterou ukazujeme veřejnosti, a divočejší stránkou, která se objeví až za zavřenými dveřmi nebo na tanečním parketu. Kacaje se tedy přestali kročit a britské publikum je za to poslalo rovnou do top 20, konkrétně na 16. místo.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

0: uších máte nejprestižnější hitparádu českého éteru Evropa 2 Music Chart. Než zjistíme, koho jste díky vašim hlasům poslali na stupně vítězů, kdo Music Chart opustil. Pro mě je teda překvapením, že vás absolutně nezaujal Bruno Mars s novinkou On My Soul. Nebo zaujal, ale ne natolik, aby se píseň dostala do top 20, takže Bruno Mars je prvním odpadlíkem. Po 7 týdnech skončil DJ, producent a taky zpěvák z Amsterdamu, Avalon Roxton. Celých 7 týdnů byla součástí Music Chart taky Nessa Barrett. Pravidla jsou stejná úplně pro všechny. 7 týdnů atakovali Music Chart i The Silver Spoons a Aiko, se kterými se též loučíme. No a kdo míří na bedny?
1: Evropa 2 Music Chart.
0: Bronzovou příčku dál hájí Krištof a Dominika Aládžia. Půlnoční hřích vypráví o touze, která nemusí být naplněná, je taky o skrytých emocích a o okamžiku mezi koncem starého a začátkem něčeho nového. Právě půlnoc tady funguje jako hranice, za kterou už může být všechno úplně jinak, alespoň teda v představách. No a jak se ukazuje, žádnou změnu jste nepřipustili. Duet zůstává třetí a už pátý týden se drží mezi nejsilnějšími skladbami. Hřích možná přichází o půlnoci, úspěch očividně trvá ale mnohem díl.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Ve světě popu je v těchto dnech docela rušno. Beyoncé vydala nové verze skladby Morning Dew Dong. Na jednom z remixů se po několika letech znovu hudebně spojila se svým manželem a zároveň připomíná 20. výročí alba B-Day. Justin Bieber zase těží z vystoupení během finále fotbalového mistrovství světa. Po něm se do globálních žebříčků vrátilo hned několik jeho starších hitů a Justin v jednom pořadí obsadil rovnou 9 míst. Miley Cyrus už pracuje na 10. albu, popsala ho jako milostný příběh, který ale nebude jenom o romantice, spíš má zachytit její současný život v několika různých vrstvách. A zpěvačka Demi Lovato se vrací ke Camp Rocku. U třetího filmu tentokrát stojí hlavně v zákulisí jako výkonná producentka. Premiéra je naplánovaná už na polovinu srpna, no popové léto zkrátka nabízí novou hudbu, velké návraty i pořádnou dávku nostalgie. V Music Chart zůstává opět těsně pod vrcholem David River. Single Empty House kombinuje moderní baladový zvuk s velmi osobní a uzavřenou atmosférou. Prázdný prostor tady připomíná vztah, ze kterého někdo odešel. Všechno zůstalo na svém místě, ale domov už působí úplně jinak. Davidovi je teprve 21 let a v hitparádě zatím předvádí mimořádně pevný start. 4 týdny v Music Chart a teď jako posledně je na druhém místě. Dům je prázdný, ale stříbrná příčka Davidem je pořád obsazená.
1: Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart, blížíme se do finále. Kdo se stal vítězem 30. vydání roku 2026? To si ještě chvilku necháme pro sebe. Teď si dáme rekapitulaci, jak jste rozhodli o složení top 20. Na 20. příčku zamířil Alok s Jennifer Lopez, 19. si připsal Michal Schulte, na 18. spadnul Miles Smith a dostal nálepku Pád týdne. Místo 17. obsadila Loreen, Bere si připsal 16. pozici, místo 15. obsadil Hužel, Imael Angel a Útra Natej. Martin Garrix s Edem Sheeranem jsou v rámci aktuálního vydání na místě 14. Damiano David svou pouť Music Chart končí po 7 týdnech na místě 13. Naposledy jsme hráli spolupráci Derasmus a Nico Wilhelm, kteří končí na místě 12. Z minulé novinky rovnou na 11. příčku zamířil Somber. A jak dopadla top 10? Tu otevřel šplhoun týdne Dermot Kennedy, na 9. poskočila Ariana Grande, Dara končí v Music Chart na místě 8. Alesso a Pendulum se z minulé novinky probojovali rovnou na 7. pozici. No a další místa jsou bez změn. Na místě 6. je opět Eva Farná, 5. obsadili Atmo Music a Sebastian, Antonín Herbeck a Brandon jsou 4., Krištof s Dominikou Alagia zůstávají na 3. Vítězství opět minulo Davida Rivera a kdo poslouchá, kdo hlasuje a bedlivě sleduje Evropu 2 Music Chart, to nemyslíme pouze našeho Jirku Tajerleho, tak tuší, že vítězem 30. vydání pro rok 2026 je Anika Iris. Morning Blues dál drží první místo. Slovenská zpěvačka ve skladbě zachycuje rána, kdy se hlava rozběhne dřív než zbytek těla a okamžitě začne rozebírat starosti, chyby a samozřejmě i ty nejhorší možné scénáře. Tolik čerstvá podoba Evropy 2 Music Chart. Po skončení se vrhněte na hlasování pro nové kolo. Pokud posloucháte nedělní reprízu, vy už rovnou můžete otevřít net a zadat www.evropa2.cz. Zaměřte do sekce Music Chart. No a zamíchejte s pořadím. Je to pouze na vás, protože jenom vy určujete podobu top 20. Čas máte tradičně do úterního poledne. Ode mě je to pro dnešek všechno. Co jsem měl, jsem vám už dal. Tak užívejte prázdnin a zase někdy příště. Ahoj!

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera sám už má jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
4: Jak to?
3: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 80.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 80.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Arábie Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
1: na

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, si panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa.
7: Freundschaftsbesuch.
0: Evropa 2. Držíme ti flek po celé.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Trec. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Trec.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Sme normální rádio.
1: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Sme Evropa 2. Yeah, I wanna jump in. I really wanna fly.

0: Skotky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotky, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.